0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Janíku, bude za 5 minut 7.
2: No a co?
1: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
2: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
1: Totiž, Janíku, on, pan Jouza, já nevím, jak bych ti to řekla.
2: Ale mě nic nemusíš, prosím tě, říkat.

0: Například jemné chování.
1: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. O každý na sebe vyleje celou flašku pitralonu, prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
0: Jeníku, totiž on pan Jouza a já...
1: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečných, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž Mazurce.
0: V tangu.
1: No tak dobře, Jeníku. V tangu nebo v Mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
0: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
1: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Když jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
0: Ano.
1: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupovali limonádu?
0: Totiž, Jeníku, on pan Jouza a já... On se chce oženit.
1: Ale to už si říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
0: Já vím. Jenomže, Jeníku, ta jeho je vdaná.
1: No, výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhý platí.
0: Jeníku, tvé názory, ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
1: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříká s jejím manželem?
0: No, schválně, proč? Co myslíš?
1: Aby nás otravoval.
0: Jeníku, takhle. Podívej, Jeníku, říkají ti něco Červánky nových dnů?
1: To je nějaká básnička nebo co?
0: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne a uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
1: No jistě ano, hele, já tohle znám. Jinám s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
0: Jeníku, dobře, když to takhle bereš, tak já bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
1: Neblbni, Maruš, prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejsi žádný modíle. Kam by si přestupovala?
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ahoj, holubice.
2: Ježíš, manko, te, co tady děláš?
1: No, bydlím tady, ne? To víš, stihl jsem to dřív, tak jsem tady jako na koni. Něco se stalo?
2: Nic, totiž já nevím.
1: Už jsi spala, viď? Co? Já ti vyrušil. No tak se probuď, holubice. Víte, že jsem si vás ani nevšim. Promiňte, hezký večer, že ano?
3: No, hezký.
1: Tak měl jsem důlko to, no. Přece, představ. No co to, co koukáš?
2: Je to Jaromír, pan Poupě.
1: Těší mě, já jsem Kubíček. Nebude vám vadit, pane Poupě, že to? Když si tady trochu dělám pohodlí, co? Volíte, já jsem 6 hodin na cestě.
3: Ne, to je trapná situace, já bych snad raději šel.
1: Ale jděte, kam byste teďka chodil? Jenom se nenechte rušit, tak klidně pokračujte v jednání s manželkou.
3: Tedy promiňte, já vám nerozumím, v jakém jednání.
2: No, přece v jednání, no, jak jsme prvé...
3: Takhle, ano. Ale to já přece nemůžu. Vy byste se na to jen tak koukal?
1: Proč ne? Vy z toho děláte, prosím vás. My s Androu mezi sebou nemáme žádný tajnosti. No klidně pokračujte, no.
3: Ale já už jsem jaksi, no, skončil. No, my už jsme hotovi.
1: No, to je škoda. Já jenom, že jsem se do toho taky mohl jako zapojit, no. Poradit vám, víte, jak si z nadhledu, no.
2: Abys rozuměl?
1: No.
2: Pan Poupě je doktor.
1: No, díky, já jsem to tušil hned, říkal jsem si, no, to je doktor nebo zahradník.
3: Proč zahradník?
1: Ale prosím vás, to já mi řekl jenom tak, no čichněte k sobě, voníte jako celý květinářství.
2: Totiž, abys rozuměl, mně se udělalo nevolno, tak jsem zavolala pohotovost a přišel, no, Poupě.
1: No, a proč mu neříkáš doktore? No to je jedno, nevypadáš dobře. Ty nevypadáš dobře, holubice. Mimochodem, pane doktore, jak to s ním vlastně vypadá? Hlejte se, ale žádný latinský názvy, jo? Já jsem lajk, já bych to stejně neto.
3: No, jak si, že ano, já bych řekl, no...
2: Migréna.
3: Ano, tak.
1: No to já jsem rád, že to není nic vážného. Migréna, to je jako hlava, palice, že jí bolí. Že jo?
3: Ne, já vidím, že tomu nevěříte, ale já na vašem místě bych tomu taky... No, vy si nejprve děláte legraci a pak mi dáte přes hubu, že... Já na to nemám nervy.
2: Pane doktore, Poupě, uklidněte se.
3: Co pak to jde?
1: Ale proč? Když vy mě nepustíte ke slovu, proč bych vám ubližoval, pane doktore? Za to, že takhle v obětavě zasahujete po noci? Prosím vás. Sakra, Andulo, kde mám župán?
2: Já nevím.
3: Já.
1: No ano, vy jste si ho zřejmě vypůjčil, pane doktore, no to nic.
3: Je to čisto ona. Ona, já bych si nikdy nedovolil, ne? Já ho hned svleču, ano, no to je trapast.
1: Ale prosím vás, co byste ho svlíká, když pod ním nic nemáte, jen si ho nechte. Jen si ho nechte, když se v něm dobře cítíte. Janko, kde mám bačkory? Jo, vy jste si vzali mý bačkory a to je zase hezký, že jste se přezul, víte. Ale na druhé straně já se zatím, ale já se bez nich obejdu. Vidíte, je, když vy máte mou fajfku. Ale to se mi nelíbí, pane doktore, to ne, s tou fajfkou, víte, hlíte se, fajfky a manželky, ty se nepočinou.
0: Rádio Jihlava.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen a štěpec a tu

růžem budu černý oblek mít. A šedou vázanku, až budu starý mužem, budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuše, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: A teď kouknu, jak jich proženu střelcem. F13 na G4, tak a hrc do bávy.
2: To jsou všecko ty vaše průpovídky. Takové jsem to měla hezké a teď abych měnila dámy. A jestli mi ještě zdvojí věže, tak to můžu rovnou zabalit.
1: Tak šup, stará hajná, šup, šup. A mač si to.
2: Nechte si ty řeči, když dávám garde, řeknu garda, ne hrc do báby. A to hajnou si nechte taky od cesty. Seberete mizernýho pěšáka a hulákáte tady jako pavián. Hoj, ty štědrý večere. A já bych teď měnila dámy.
3: No, no, tak, tak vidíte to.
2: Hrnajs, nechte si ty řeči, člověk. V jednoho umluvíte, to je ono. To je vaše, čím vyhráváte.
3: Klid, vdovo, klid, pár tahů a zbyde ti pár pěšáků a oči pro pláč.
2: Nejradši bych do toho kopla, vy s tím řečněním, ale...
3: Tak táhnou, vdovičko, táhnou a nepudrujou se mi tady.
2: Šach je ušlechtilá hra, jsou hry, při kterých se nemá spěchat.
3: Kam to koukáte? Tady je šachovnice. A mě to z očí nevyčtete, depa.
2: Očích se vyčte mnoho, jsou-li dostatečně hluboké. Myslíte, že mám oči ke čtení?
3: Přestaňte číst, dávám šach. Čert věřdově dva kolikrát zkomplikuje věci. Šach! A jdu vám po střelci.
2: Co je do střelce? Vem si střelce! A vem si nejen střelce, vem si všechno, co chceš.
3: Hernaj, dej sem tu věž. Tadyhle jsem měl stuplovaný věže, dejte jsem. Já jsem neviděl, že mi na ní jdete.
2: No, čeno ta ženo, jinak to s váma hrát nemůžu. To nejde sáhnout si na figuru a nechat. Jak se sáhne, tak se hraje. A má zdravotní.
3: Hernaj, zdovo, já jsem neviděl, dej tu věž. No.
2: Ale nepak, ne, ne, tohle se smí. No, no, no, no, no, no, no, no, tak drahoušku. A teď pojď do čeno ta ženo, kde pak sáhnout si na figuru. Jak je figura v ruce, musí se s ní hrát. Tak vidíte to, teta, a jdeme zítra na radnici.
3: Hrna, ženská, nech si ty řeči, ty jednou umluvíš, to je ono. To je
2: tak šup, šup, šup, šup, šup, a maš si to pěšáku.

smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Potkají se dva a povídá ten jeden. Poslyš, já jsem slyšel, že tvoje manželka je v lásce takový divoch, je to pravda? Ten říká, ti ani nevím, no. Jeden řekne tak, druhý tak. V kanceláři povídá Žaneta svý nový kolegyní. Poslyš, pamatuješ přece, když jsi sem minulej týden

0: Un ricano da cui dici, no? Ma mangia caprave da chi ne
1: Povídá doktor v nemocnici pacientovi: pro pána krále člověče, vy ty čípky jíte? A on říká: no a? Mám si je snad strkat do prdele nebo co? Čtyřletej Moricek se dívá do klíčový dírky ložnice rodičů a říká svý tříletý sestřičce: no, tak schválně se tady podívej. A tyhle ty lidi nám budou zakazovat dloubat se v nose. Přijde Hanička ze školy a říká: mami, dneska se dělal ve škole průzkum a zjistilo se, že v naší třídě je jedna jediná pana. Maminka říká: no tak já doufám, že jsi to byla ty. Ona říká: já ne, paní učitelka. Jedna mladá hezká blondýnka přijde k doktorovi a říká: pane doktore, prosím vás, můj manžel je nějaký nemocný, má různý bolesti a tak. Doktor říká: no, no dobrá, no, tak se teda slíkněte a ukažte mě, kde ho to všude bolí. Maminka stojí před zrcadlem a zkouší si novej klobouk a děti říkají: mami, to ti tatínek koupil novej klobouk? A ona říká: prosím vás, kdybych se měla spolehnout na tatínka, tak bych neměla ani vás. Teďka se dva povídat jeden: hele, poslíš to, no, já slyšel, že tvoje manželka si prej nechala dělat na obličej takovou masku z bahna. No řekni mě, stala se tím taky hezčí? No říká: no tak ze začátku jo, no ale později pak začalo to bahno opadávat. Babička říká vnoučetí: Moniko, nezapomeň, že zhřešit se dá i nemravnou myšlenkou. A ona říká: ale já ti to věřím, babi, jenomže to už zdaleka nemůže být ono.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer. Já jsem Vimr. Já bych se tedy zhostil toho úkolu. I když musím říct a uvést na úvod, že překládání písňových textů do maďarštiny tedy je veliký oříšek i pro zkušeného hungaristu. Ale mě spíš zaráží jiná věc. Víte, že jsem se přihlásil v tomto sále jako jediný.
2: No,
1: že mě, i když nepochybuji, že tady se nachází spousta neméně zběhlých hungaristů. Ale přece jenom třeba se stydí, že? Ale za co se stydět? Proč? Že zrovna neběží o světovou řeč?
3: Eš megel orot meget nydes.
1: To dneska neumí říct ani Němec, Francouz nebo Angličan. Dneska how do you do, nebo nazdar, selaví, how do you do,
2: bonjour.
1: How are you, bonjour, to dneska umí kdekdo.
3: Ale esmegel arat ne, des össze szállat. Ebeget ne, des áras asat mond, ne, ne, meret ne, des alája, eleget neged arat.
1: Takhle umí pozdravit jenom správný maďar. Takhle, o jakou píseň půjde?
2: Já jsem si myslel hájku háječku. Hájku háječku.
1: Počkejte, něco, co zná každý.
2: Aha. A co takhle? Cikán, černý cikán.
1: Co?
2: Cikán, černý cikán.
1: Neznám. Kdo to byl?
2: No cikán, černý cikán.
1: A to je spirituál nebo country?
2: To je spíš taková jihočeská country.
1: Aha, to má refren?
2: Ano, ano. Kdo to byl právě? Tam je ten
1: refren. Aha, tak to bychom mohli... Já to neznám,
2: ne,
1: ale můžeme se držet toho refrénu.
2: Ano, ano.
1: Kdo to byl?
2: Ano.
1: No, no, je to oříšek. Kdo to byl? Ne. Kdo to byl? Je to, no, pro začátek to...
2: Ano.
1: Ne. Temnější to, temnější, protemněte to. Vy to moc hrkáte ze sebe. Mazlete se s tou maďarštinou, když to je tak krásné. Ale
2: ne.
1: Počkejte, vy tam používáte příliš to české takové rozeřované E, jako co chcete, co děláte, jako jak totiž užijete to české E, jako to nabývá úplně jiného významu ta věta. To je v maďarštině dokonce přisprostlé. To ani nemíním překládat, jak je to přisprostlé. To je tak Já bych šel od toho.
2: Ano.
1: Jinou,
2: dobře. Tak já jsem si říkal třeba cestáře na silnici do práce.
1: Neznám.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Bylo mi skoro 40 let, když jsem si koupil svůj první automobil. No, automobil. Byla to ojetá Zetka Hulvínek. Stála tehdy 12 000 korun. Svými vlastnostmi se podobala kulhavému a lisému zázračnému koni z pohádky Boženy Němcové. Sice nelétala, ale za to se sama spravovala. Jedinou věcí, kterou jsem v údržbě pravidelně dělal, bylo dolévání vody do chladiče, a to ještě, jak se ukázalo, zbytečně, protože voda stejně i hned vytekla až k pojistné trubičce. Ale to jsem zjistil mnohem později. Hlavně jsem nikdy nikomu jeho bourák nezáviděl. Dnes má auto každý druhý. A tak nemohu pochopit, kde a odkud se bere taková závist u některých prvních. Jednou jsem jel se svým Spartakem zpátky do Prahy a na silnici mával stopař. Ochotně jsem přibrzdil, zastavil a počkal, až mě doběhne. Dosupěl k autu, brunátní v tváři, malý, zavalitý. Bylo mu asi tolik let jako mě. Hned při nasedání mi vytkl, že mám nějak slabé brzdy a trvá mi hrozně dlouho, než zastavím. Přešel jsem to jako rádoby vtip, ale v okamžiku, kdy na mou otázku po cíli cesty více než dočeně vybafl: "No, kam bych jel, snad do Prahy, ne?" jsem zpozorněl. Najednou bylo neobyčejně milé pomyšlení, že mám pod sedadem složený hevel. Chvíli jsme jeli za naprostého ticha, které přerušil spolujezdec neobvyklým a svérázným dotazem.
2: "Hergo, chlape, ten váš křik jsem někde viděl. Hrál jste fotbal za Plzeň?"
1: Poměrně snadno jsem mu to vymluvil. Ticho bylo ovšem jen chvíli, nevzdal se. Pokusil se mi přidělit několik profesí, a když dospěl k hlasatelství v televizi, abych celou věc zjednodušil a usnadnil, představil jsem se. Domněnka, že bude konečně klid, byla opět mylná. Teprve teď to začalo. Zajímavé na mém pasažeru bylo to, že ho vůbec nezajímala moje práce, ale mé příjmy. Z ničeho nic se mi opět vybavil ten hever. Situace se stávala komicky paradoxní. Vezl jsem úplně cizího člověka svým autem k jeho domovu. A tento člověk mi náhle začal vyčítat, jak je to vůbec možné, že na auto nemá, ačkoliv je určitě starší a má dvě děti a tátu na venkově a tak dále a tak dále. Přestal jsem ho vnímat a hlavou mi probíhala jedna naléhavá myšlenka. Jaký boj bude muset naše společnost ještě podstoupit s lidskou neomaleností a blbostí? Zbývalo jediné, jak ho dostat z vozu. Sama náhoda mi pomohla. Přehlédl jsem malý výmol na silnici, vůz prudce poskočil a já toho poskočení okamžitě využil. Zastavil jsem a požádal jsem meditujícího spolujezdce, aby laskavě vystoupil, že se musím podívat na zadní nápravu. Jakmile tak učinil, zabouchl jsem dveře a ujel. Mohu podotknout, že s naprosto čistým svědomím.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No tak, to je v pořádku, samozřejmě, můžeme k rozhovoru. Mohl byste hned v úvodu našeho rozhovoru krátce charakterizovat průběh letošní železné neděle?
2: Mohy. Zatím je to katastrofa.
1: Katastrofa. Takže i pracovní výsledky máte stejné jako bratr. Říkáte katastrofa, to mě překvapuje.
2: Mně ne. Vás možná ano. Vy v Sebrance nepracujete. Zdá se totiž, že heslo, se kterým Sebranka do železné neděle vstupovala, seber, co můžeš, nebylo šťastné.
1: Můžete to nějak vysvětlit?
2: Mohu, k tomu jsem kompetentní. Tak zpátku na sobotu před železnou neděli sice každý občan Prahy udělal před svým domem spořádaně svoji hromadu. Ale když jsme do ní v neděli píchli, železa tam bylo pomalu.
1: Jak je to možné?
2: Pražané nám hromady rozebírají. Nejhorší je, když železná neděle připadne na měsíc v úplňku. Toto na hromadách vypadá jak na blešín tehu. Lidé lezou po hromadách jako brablenci.
1: Jako kdo?
2: Brablenci.
1: Brablenci.
2: No brablenci, vy neznáte brablenci?
1: Neznám.
2: Ferda Brablenec. Práce všeho druhu. Něco jako já. Autor Ondřej Topůjko. No.
1: Aha. Ferda Mravene.
2: No když říkám Ferda Brablenec. Nic. Prostě někteří neduživí, slabí, nedonošení jedinci

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Je zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavieru krásně popsal tento úhlavní put všeho tvorstva Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé neuzavírají se nutkání onomu a popisuje ji tak dovedně, že mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a různé představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 330, ten sprosták, co napsal Decameron, celá kniha, včetně vysvětlivek, Klíčka Benjamin, Divoška Jaja, kapitola 7, strana 124 a 126. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až třikrát. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v oněch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl se mi však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Včas mě varoval otec před těmito úkryty neřesti, které sídlo mají převážně v suterénních prostorách na předměstí, v brlozích, kde čpí pivo a líčidla ohmataných krásek a kde Šváb trvale usadil se, aby svou přítomností dokreslil ubohost prostředí. Také jsem nechtěl to kouzlo poznání promrhat v rychlosti v chladných nocích na Petříně, kde, jak jsem slyšel, chlípní důchodci triédrem do křovíček nakukují a zneužívají tak citů nás mladých ke svému povyražení. Na taneční zábavě se mi také dívku schánět nechtělo. Potu rozdychtěných těl a hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté jako horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji do práce, do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže společnému štěstí. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde se děvčata povalují chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak gránu hodila do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou a půvabnou jako květ blatouchu v raní mlze? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteřím dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam mačino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechávají jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. U nás v tělovýchovné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, Věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jedinou cvičenku. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde, protože jsou to sporty cudné a špuritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání, tam je ženami předspáno, že mnohdy dna bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě a více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto, a plavčíka nabádají, aby voda byla vždy průzračná a mužských diváků z dostatek. A atlétika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicos a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Luci, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu. Jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku. Jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julií, Lucí, Ludmil, Božen a sousedek. Onehdy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla, povoláním švadlena, s trochou fantazie i pohledná. Čtení ani psaní jí nečinilo zvláštní obtíže. Ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 5 generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že leco zpamatuje. A kdyby si slyšel, oče, horlil jsem, vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války, sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Tvrdý otec však přesto sňatek nepovolil. Dál tedy hledám svůj ideál. A nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevyvstekali se dosyta 3 mušketýři. Vinetu s Old Shatterhandem a Kolben s Daňkem. Tak vidíte, do té doby, než najdu žínku sobě rovnou, vystačím si s Karlem.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde blondýnka k psychiatrovi. Pane doktore, já mám komplexy. A co vás konkrétně trápí? No nemůžu uvěřit, že jsem tak hezká, jak vypadám.

0: jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkaps Ledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
4: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
5: Sportka od Olvinu.

už dobře znám, to tiché hřmění, kdy zrcadlením se vrací to, co ztrácím.

0: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký pátek. 3 z 5 českých zaměstnanců podle průzkumu plánují do konce roku změnit práci. Nejčastěji změnu zvažují starší pracovníci v manuálních profesích nebo na manažerských pozicích. Hlavním důvodem k odchodu ze současné pozice je výše mzdy.
4: Jihlava aktuálně.
5: Pacienti interního oddělení nemocnice Jihlava a jejich blízcí už mohou využívat nově opravené vánoční pokoje. Záměrem 13. ročníku tradiční sbírky bylo vytvořit klidné a pohodlné zázemí pro pacienty a jejich rodiny, kteří v náročných chvílích potřebují především soukromí a možnost být spolu. Nakonec se podařilo opravit a vybavit hned 2 pokoje. Úterní útok na základní škole na severu Slovenska má druhou oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit žákyni, která byla hospitalizovaná ve velmi vážném stavu. Po útoku nožem, při kterém zemřela i jedna učitelka, policie zadržela 13-letého žáka školy.
4: Sport.
5: Šelmy Brno v minulé sezóně vybojovali poprvé obě domácí volejbalové trofeje a před sobotním začátkem sezóny mají opět nejvyšší cíle. Po roční pauze se tým zkušených hráček v čele s reprezentační nahrávačkou Pavlou Šmídovou vrátí také do evropského vyzývacího poháru.
4: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Přemýšluje nám tento týden na vlnách Rádia Jihlava. Zprávy máme za sebou a my se pouštíme do dnešního pátečního rána. Hlavně buďte s Rádiem Jihlava, ať se báječně poslouchá. To vám přeje Zbyněk Loucký. Hezký den a dobré ráno.
4: Rádio Jihlava 101.1

A všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Hrutnou nudu.
1: Víme, co se děje v Jihlavě.
2: Na Znojemské začala tento týden další etapa opravy průtahu. Oprava potrvá celý říjen a postupně zasáhne úsek od Brtnické až před okružní křižovatku v Ráji. Práce rozdělí krajští silničáři do tří etap. Počítejte se změnami v provozu MHD. Kompletní oprava potrvá po celý měsíc. Všechny aktuální informace o dopravní situaci v Jihlavě najdete na webu jihlava.cz/uzavírky, na Facebooku Doprava v Jihlavě nebo si stáhněte zdarma aplikaci Jihlava v mobilu. Hezký a klidný den.

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář, budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: 2. říjen, tak pojďme na to, pojďme se podívat na tenhle den v běhu času a v kalendáři. V roce 1939 byl zaveden lístkový systém na potraviny v tehdejším Československu. V roce 2005 proběhlo slavnostní otevření soudobé hudební scény Městského divadla Brno, která se stala scénou téměř 500 000 000 korun největší investicí do tuzemských divadel od roku 1989. Budovu otevřelo slavnostní představení muzikálu Vlasy. A v roce 1870 se Řím stal hlavním městem sjednocené Itálie. Ještě narozeniny. V roce 1869 se narodil indický politik Mahatma Gandhi. V roce 1968 tenistka Jana Novotná a v roce 1951 zpěvák a hudebník Sting. Pěkný den.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde Martin za tatínkem a říká: tati, můžeš mě půjčit tvou fotku? A na co ti bude? No tak máme zítra zeměpis a paní učitelka říkala, že máme přinést obrázek přírodní katastrofy.

0: víme, co se děje v našem kraji.
1: Velké Meziříčí roste, Žďár ztrácí, demografie okres výrazně rozděluje. Velké Meziříčí patří podle demografického srovnání k nejlépe postaveným oblastem na Vysočině. Žďár nad Sázavou i Bystřice nad Pernštejnem naopak obyvatele dlouhodobě ztrácejí. Zajímavý je případ Nového Města na Moravě, lidí tam ubývá, výhled podílu mladých obyvatel, ale podstatně příznivější. Nejlépe vychází Velké Meziříčí. V žebříčku zhruba 200 českých obcí podle vývoje počtu obyvatel je na 52. místě a patří mezi oblasti, jejichž populace mezi roky 2010 a 2025 rostla. Ještě zajímavější je pohled do budoucna. V pořadí podle očekávaného podílu mladých obyvatel v roce 2040 je Velké Meziříčí dokonce 20. v celém Česku. To je nejlepší výsledek ze všech 15 oblastí na Vysočině. Dlouhodobá data zapadají do současného vývoje celého kraje. Za první pololetí roku 2026 klesl počet obyvatel ve všech 5 okresech Vysočiny. V celém kraji žilo na konci června přes 500 000 lidí, o 1000 méně než na začátku roku.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Zlatička, tak tohle je otázka přímo na vás, holky a kluci. My se vás ptáme, proč se musíme umývat?
2: Aby jsme nesmrděli.
3: Aby jsme byli čistí.
4: Aby jsme neměli veliký bacily.
5: Aby nám nesmrděly prcky a pipky.
6: Aby jsme nebyli špinaví.
7: Protože aby jsme nebyli špinaví, aby nám nesmrděly prcky.
8: Aby jsme taky v rukou neměli bacily.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kilogram. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit... No tak nic, no.
11: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. So sisters.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezké ráno. Maximální prodejní cena nafty u čerpacích stanic dnes klesla o 14 haléřů na 48 korun 58 haléřů za litr. Cena benzínu se snížila o 22 haléřů na 45,92. Vláda bude ceny pohonných hmot regulovat zatím do konce října.
4: Co se děje v kraji?
5: Nové Město na Moravě má hřiště s umělým povrchem pro trénink fotbalistů. Nemusí už tak kvůli tomu dojíždět jinam. Nové sportoviště město od loňska stavilo na pozemku ve Vlachovické ulici. Na akci za 70 milionů korun přispěl 25 miliony kraj Vysočina. Další investice do tohoto areálu má radnice v plánu. Z Floridy včera odstartovala raketa společnosti SpaceX se dvěma americkými astronauty, jedním kanadským astronautem a ruským kosmonautem. V rámci mise Crew 13 stráví 6 měsíců na mezinárodní vesmírné stanici.
4: Sport.
5: Dres legendárního basketbalisty Michaela Jordana z finálové série NBA ze sezóny 1997-98, pro kterou se vžil název Last Dance, se vydražil za rekordních 12,26 milionů dolarů, tedy zhruba 264 milionů korun. Stal se tak nejdražším basketbalovým památečním předmětem v historii.
4: Rádio Jihlava.
1: 101.1 FM.
4: Jsme tady s vámi.
6: Děkujeme Katce za zprávy a už se dostáváme do dnešního dne na Rádio Jihlava. Dobré páteční ráno vám přejeme, skvělý poslech k tomu. Tady Rádio Jihlava, Zbyněk Loucký, hezký den.
4: Rádio Jihlava.

0: Tam na Jihlavsku.
1: Máme tady pro vás pozvánku z web dětského oblečení, hraček a knih právě dnes od 14. do 17. hodiny v městské knihovně Jihlava. Máte doma oblečení, hračky a knihy po dětech a nevíte, co s nimi, nebo naopak něco potřebujete? Z web na dětské oddělení je ideální příležitostí. Smyslem akce je jednoduchá výměna, přinést, nabídnout, vyměnit, darovat nebo si odnést něco, co vám udělá radost.
0: Kam na Jihlavsku?

Máme tady pátek, jak se máte právě dnes 2. října, doufám, že se vám příjemně vstává. V kalendáři dneska Olivie, Oliver, nezapomeňte na ně, popřejte jim, ať už Olivím nebo Oliverům. My přejeme vám všem právě teď hezké ráno a taky dobrý páteční den. Jste s Rádiem Jihlava a už vám zase hrajeme. Dobrý den, hezké ráno.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Pomlouvají zaměstnanci svého mistra. A víš, co má Jirka v hlavě? Ne, vákuum. Schovaný Jirka vyleze a říká, no tak furt je to lepší než nic.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Jihlava roste, Telč obyvatele naopak ztrácí. Jihlavsko a Telčsko se v dlouhodobém populačním vývoji rozcházejí. Jihlavský správní obvod patří mezi rostoucí oblasti, Telčsko obyvatele naopak opravdu ztrácí. Rozdíl ve výhledu podílu mladých obyvatel v roce 2040 už ale zdaleka není tak velký. Jihlava se v celorepublikovém srovnání vývoje počtu obyvatel mezi roky 2010 až 2025 umístila na 58. místě z 206 obcí. Patří tak mezi rostoucí oblasti a na Vysočině podle tohoto ukazatele třetí za Humpolcem a Velkým Meziříčím. Telč je naproti tomu až na 153. místě a spadá už mezi oblasti, kde počet obyvatel klesá. V prvním pololetí 2026 ztratil okres Jihlava 355 obyvatel, nejvíce ze všech okresů Vysočiny. Jihlavsko bylo zároveň jediným okresem kraje, kde se k přirozenému úbytku přidalo také záporné migrační saldo. Stěhováním okres přišel o více než 170 lidí.

ven, dej si říct. Z paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál jen zkoušíš hrát.

0: Pátek 2. října, to je dnešní den v kalendáři a s vámi je Rádio Jihlava a doufám, že se vám skvěle poslouchá. My už vás veme do celého dnešního pátečního dne a máme pro vás taky moto pro dnešek. Tak tady ho máte, pokud chcete žít šťastný život, svázejte ho s cílem, ne s lidmi nebo předměty. Hlavně se mějte moc hezky, prožijte pěkný pátek, ať se skvěle poslouchá. Hraje vám Rádio Jihlava, příjemný poslech od mikrofonu, vám moc rád přeje Zbyněk Lovský.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
6: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
7: Sportka od Olvinu.

0: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký pátek. 3 z 5 českých zaměstnanců podle průzkumu plánují do konce roku změnit práci. Nejčastěji změnu zvažují starší pracovníci v manuálních profesích nebo na manažerských pozicích. Hlavním důvodem k odchodu ze současné pozice je výše mzdy.
4: Jihlava aktuálně.
5: Pacienti interního oddělení nemocnice Jihlava a jejich blízcí už mohou využívat nově opravené vánoční pokoje. Záměrem 13. ročníku tradiční sbírky bylo vytvořit klidné a pohodlné zázemí pro pacienty a jejich rodiny, kteří v náročných chvílích potřebují především soukromí a možnost být spolu. Nakonec se podařilo opravit a vybavit hned 2 pokoje. Úterní útok na základní škole na severu Slovenska má 2. oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit žákyni, která byla hospitalizovaná ve velmi vážném stavu. Po útoku nožem, při kterém zemřela i jedna učitelka, policie zadržela 13-letého žáka školy.
4: Sport.
5: Šelmy Brno v minulé sezóně vybojovali poprvé obě domácí volejbalové trofeje a před sobotním začátkem sezóny mají opět nejvyšší cíle. Po roční pauze se tým zkušených hráček v čele s reprezentační nahrávačkou Pavlou Šmídovou vrátí také do evropského vyzývacího poháru.
4: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
6: Krásné dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková. Olivie mají dneska svátek, přejeme všechno nejlepší. Za chvíli víc o tom, že ve Žďáru nad Sázavou se změní v 6 oblastech dopravní režim. Teď ale další muzika. Právě

Ladíte Rádio Jihlava, ve Žďáru nad Sázavou se do prosince změní v 6 oblastech dopravní režim. Někde budou nově jednosměrné ulice, ve většině těchto míst bude rychlost snížená na 30 km v hodině. Parkovat se bude jen na vyznačených místech. Cílem je zklidnit dopravu a zpřehlednit parkování. Teď další muzika.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Víte, co mají společného právníci a žabáci? Oba mají velkou hlavu, která se skládá skoro jenom z úst.

0: chytřejší než rádio.
1: Když vám někdo řekne drž klapačku, víte, co máte vlastně držet? Klapačku museli držet pracovnice při výrobě tvarůžků. Jednalo se o dřevěný nástroj, který se dříve používal k ručnímu tvarování této olomoucké speciality. Do klapačky se vložil tvaroh a dřívka sklapla. Pracovnice museli opakovaným klapáním vyrábět tisíce tvarůžků za šichtu. A tak není divu, že v dílně nebylo slyšet vlastního slova. Proto když chtěl někdo něco říct, začínal slovy drž klapačku. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Jihlava bude pokračovat v přípravách na stavbu přivaděče pitné vody z přehrady Švihov na Želivce a parkovacího domu u zoologické zahrady. Zastupitelé města přijali závazek zajistit financování těchto staveb. Náklady na přivaděč vody budou zřejmě kolem 350 milionů. U parkovacího domu je předpokládaná cena zhruba 100 milionů. Radnice předpokládá, že na tyto investice získá dotace. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký pátek. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout koaliční vládu Andreje Babiše. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Debata zabrala 3 jednací dny a celkem trvala zhruba 27,5 hodiny čistého času.
0: Co se děje v kraji?
1: V nemocnici Nové Město na Moravě otevřeli ambulanci dětského lékaře. Službou se kraj, který je zřizovatelem nemocnice, snaží kompenzovat nedostatek lékařů. Už ji otevřel i v Pelhřimově a Havlíčkově Brodě. V novoměstské ordinaci je zatím registrovaných přes 30 dětí. Řeky po celé Evropě letos v létě zaznamenaly nejnižší letní průtoky za více než 30 let. Uvedla to služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus. Letošní léto se podle ní v Evropě vyznačovalo extrémními vlnami veder a suchy, přičemž na konci sezóny rekordních 52% kontinentu čelilo velmi silné tepelné zátěži.
0: Sport.
1: Matyáš Vacek nebude startovat na nadcházející mistrovství Evropy silničních cyklistů v Lublani. Jeho původní plány zmařilo poranění nosu, který si zlomil při pádu v neděli během silničního závodu mistrovství světa v Montrealu. Evropský šampionát se ve slovinské metropoli koná ode dneška do středy.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava, Žďár nad Sázavou připravuje zásah do parku Farská Humna. Více za chvíli.
0: Rádio Jihlava 101.1

Díky, že ladíte Rádio Jihlava. Ve Žďáru nad Sázavou město připravuje zásah do parku Farská humna, který je u řeky blízko náměstí. Na rozlehlé zelené ploše přibude 72 stromů i mobiliář. Upravená bude síť cest, zlepší se přívod elektřiny potřebné pro akce, které se tam konají, a postaví se toalety. Na zakázku s předpokládanou cenou kolem 29 milionů bez daně dostalo město dotaci. Vybírat bude zhotovitele prací. Teď už další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co, kamaráde, čím se dneska živíš?
2: Tak víceméně politikou.
1: Máš pravdu, mně se taky nechce pracovat.

Krásné páteční dopoledne z Rádia Jihlava přeji. Vedení Jihlavy v tomto volebním období zavedlo nový systém parkování a rozšiřovalo zóny s placeným stáním. Více za chvíli.

0: Při Třebíč musí před stavbou parkovacího domu v Otmarově ulici nedaleko centra města nechat udělat záchranný archeologický průzkum a hotový má být do konce roku. Dodavatele na stavbu domu chce úřad začít hledat nejpozději na konci října, aby se mohlo začít stavět příští rok. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším opět v pondělí v 9.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo.
1: iPhony 17.
2: Laserové projektory.
1: Sluchátka Apple Beats.
2: A stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
7: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
11: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
12: Sportka od Olvinu.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Česko zažilo letní teploty i na začátku října. Nejtepleji včera bylo v Českých Budějovicích Rožnově, kde teploměr ukázal 26,1 stupně Celsia. Letní den, tedy alespoň 25 stupňů, zaznamenalo dalších 10 stanic, většinou ve středních a jižních Čechách. Rekordní maximum zaznamenaly dvě stanice s délkou měření alespoň 30 let. V Tuhani na Mělnicku a v Bíňově na Českobudějovicku.
0: Co se děje v kraji?
1: Obchodní akademie a hotelová škola Třebíč má v Náměšti nad Oslavou opravené výukové centrum. Budova bude částečně sloužit i náměštské základní umělecké škole. Stavební práce za téměř 49 milionů korun začaly loni v červnu. Úterní útok na základní škole na severu Slovenska má druhou oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit žákyni, která byla hospitalizována ve velmi vážném stavu. Po útoku nožem, při kterém zemřela i jedna učitelka, policie zadržela 13-letého žáka školy.
0: Sport.
1: Portugalští fotbalisté porazili v elitní skupině Ligy národů v Kodani Dánsko 4-2 a na cestě k obhajobě triumfu vyhráli i třetí zápas. Němci zdolali v Mnichově Srbsko 2-0, Norové v deseti prohráli ve Velsu 1-2 a Řekové v zápasu s Nizozemskem v Soloni brali jeden bod za remízu 2-2, i když po prvním poločasu vedli už 2-0.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné páteční dopoledne, dámy a pánové, tentokrát s datem 2. října. Tak máme tady další pátek, je krátce po 11. hodině a tak jsme momentálně na startu dalšího dopoledního vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Co vás všechno dneska čeká, co vás nemine? Tak se třeba dozvíme, že se houbaři mohou se svými úlovky chlubit v nejrůznějších soutěžích. Nebo se podíváme na víkendové počasí. A samozřejmě spousta dalších zajímavostí a Perliček na vás čeká. Tak si na všechny ty informace z Rádia Jihlava určitě počkejte. Já vám všem přeji vydařený pátek, dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech. No a hned za vámi posílám první mix těch největších světových i domácích hitů a přeji vám všem, ať se vám hezky a nerušeně poslouchá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, páteční dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem a ten má pro vás na tuto chvíli připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.
0: Mým cílem bylo znovu uchopit svoji lásku k muzice a zažít ten pocit, který umělec prožívá, když vydává debutové album. Chtěla jsem přemýšlet s čistou hlavou a nezaujatostí. Nechala jsem na něm krev, pot i slzy. Hovoří o novém albu zpěvačka Leny.

0: Krátce po vydání alba From Zero v roce 2024 se Linkin Park v nové sestavě s Emily Armstrong rozjeli na světové turné, které skončilo už letos v červnu v Curychu. Jednou z prvních zastávek byl dvojkoncert v brazilském São Paulo, který navštívilo bezmála 100 000 fanoušků.
1: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: 15. řadovou desku vydali 100 zvířat a tentokrát jde o nahrávku v mnoha ohledech přelomu. Žádná poezie, je totiž jejich první album bez Honzy Kaliny, který nečekaně zemřel v srpnu 2023 krátce před křtem předchozích nočních ptáků. Kapela se proto musela vyrovnat nejen s jeho abstinencí za mikrofonem, ale i s tím, že Kalina dlouhá léta výrazně ovlivňoval hudební i vizuální podobu společnosti.
2: Netvář se, že se mi chceš pomstít.
3: Zadrak, zadrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lékař říká advokátovi: vaši klienti, pane, určitě nejsou andělé. Ano, to je pravda, ale vaši mají velkou možnost se jimi brzo stát.

0: Máme dneska pátek, je 2. října a vy posloucháte Rádio Jihlava. No a my se teď můžeme podívat do kalendáře, kdo pak nám to dneska slaví svátek. Jsou to Olivie, Oliver, Halina, Galina, Havla, Leodegar a Marcel. Přejeme tedy všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší. No a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte páteční vysílání Rádia Jihlava s Fugasem, který vám přeje hezké dopoledne a má pro vás připraveny dvě pranostiky platné pro ten dnešní den. Jedna říká, v den svaté Haliny neužiješ holíny. Nebo na svátek Havla rosa na zem padla. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den. No a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Vítejte u zpráv. Do Česka se chystají majitelé upravených aut z celé Evropy. Policisté proto řidiče varují, že by zejména dnes měli počítat s dopravními omezeními a kontrolami na silnicích. Až tisíce aut by dnes měly zamířit do Prahy a zítra do Brna. V jiných zemích tuto akci doprovázely ilegální závody, blokování dálnic, krádeže dopravního značení a odpalování pyrotechniky.
2: Co se děje v kraji?
3: V Kojeticích na Třebíčsku zítra odhalí pamětní desku gymnastce Elišce Misákové. Držitelce olympijské medaile získané v roce 1948 in memoriam. Olympionička se v obci narodila 12. října 1925 a žila v ní první dva roky, než se rodina přestěhovala do Vyškova. Její příběh se nyní snaží zviditelnit spolek Sem tam 2026. Finská policie vyšetřuje několik hlášených vloupání do domů finských poslanců v oblasti Helsinek. Podivné na nich je, že během všech těchto případů z posledního roku nebylo z domovů poslanců nic ukradeno. Finský premiér Petteri Orpo uvedl, že je možné, že za vloupáními stojí zahraniční mocnost.
2: Sport.
3: 7. kolo Tipsport Extraligy přivádí do brněnské Winning Group Arény Mladou Boleslav. Kometa chce před domácími fanoušky napravit nedělní těsnou ztrátu s Pardubicemi a vrátit se na vítěznou vlnu. Začátek utkání je v 18 hodin.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Vítejte, milí posluchači, při poledním vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. No a protože je poledne, tak mám pro vás připraven další recept. Dneska to budou záhorácké závitky. Tak si na to určitě počkejte. Ale mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách 101.1 FM.
2: 101.1 FM. Vaše jednička s českým...

Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem, který má pro vás na tuto chvíli připraven recept na záhorácké závitky. Vepřovou krkovici nakrájíme přibližně na centimetr silné plátky a přes potravinářskou folii je rozklepeme do tenka. Cibuli nakrájíme nadrobno, česnek nasekáme na plátky a 50 gramů anglické slaniny nakrájíme na kostičky. Kysané zelí necháme okapat a část určenou k pečení se závitky nakrájíme najemno. Plátky masa osolíme, opepříme a potřeme hořčicí. Na každý plátek položíme plátek anglické slaniny a část kyselého zelí. Okraje masa přehneme přes náplň a plátky pevně stočíme do závitků. No a závitky zajistíme jehlami nebo párátky. Závitky zvenku osolíme, opepříme a obalíme ve hladké moutce. V pečící nádobě remosky rozehřejeme sádlo a závitky na něm ze všech stran opečeme do zlatova. K opečeným závitkům pak přidáme ještě cibuli, česnek, slaninu nakrájenou na kostičky a zbylé kyselé zelí. Podlijeme vývarem, přiklopíme víkem a pečeme přibližně 45 až 60 minut, dokud maso není na povrchu měkké a pěkně opečené.

0: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity.
1: Rádio Jihlava. Zakopnem jak

0: Krásné páteční poledne vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugas a po vlnách 101.1 FM za vámi posílá pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Tak tady prosím jednou acylpirin, jednou brufen a tady jednou kapky do nosu. Tak poprosím 160 korun. Děkuji, naschledanou. Tak prosím další.
3: Dobrý den, já bych potřeboval intimní krém.
2: Prosím.
3: Že bych potřeboval intimní krém.
2: Nahlas.
3: Ne nahlas, na přirození.
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: Posloucháte páteční polední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Vypadá to, že nám ještě nějaký ten čas bude dělat radost babí léto. Víkend by měl být podle meteorologů nadále slunečný s teplotami kolem 20 stupňů. První možnost nějakých přehánek nebo deště jsou zatím hlášeny na středu příštího týdne.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Hezké odpoledne. Česko má zatím prvních 500 tisíc dávek vakcín pro blížící se chřipkovou sezónu. Očkovací látka pro děti dorazí ale až ve druhé polovině listopadu. Loni očkování proti chřipce podstoupilo přes 825 tisíc Čechů, což je zhruba 7,5% populace. Ze seniorů se nechalo očkovat každý čtvrtý.
1: Jihlava aktuálně.
2: Pacienti interního oddělení nemocnice Jihlava a jejich blízcí už mohou využívat nově opravené vánoční pokoje. Záměrem 13. ročníku tradiční sbírky bylo vytvořit klidné a pohodlné zázemí pro pacienty a jejich rodiny, které v náročných chvílích potřebují především soukromí a možnost být spolu. Nakonec se podařilo opravit a vybavit hned dva pokoje. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa chce během října zorganizovat v Polsku jednání členů Severoatlantické aliance. Vést ho má náměstek amerického ministra obrany Elbridge Colby a na setkání by se měla řešit budoucnost NATO. Mnohé země ale pozvání na říjnové setkání nedostaly, například Británie, Francie nebo pobaltské státy.
1: Sport.
2: Karel Vejmelka ve svém prvním startu v nové sezóně NHL vychytal čisté konto. Český gólman kryl 15 střel při výhře hokejistů Utahu 6-0 nad Chicagem. V soutěži si připsal 9. nulu v kariéře.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Příjemné teď už odpoledne vám z vlny Rádia Jihlava přeje Fugas, který vám může slíbit, že i v té závěrečné hodince našeho dnešního prvního společného setkání vás čeká dostatek zábavy, informací, hudby a zajímavostí. Ostatně už za chvilku vás čeká čerstvé bulvární okénko a v něm se dozvíme něco o Halině Pavlovské. Tak si na to rozhodně počkejte a mezi tím vychutnávejte hity na vlnách 101.1 FM.
1: Rádio Jihlava 101.1

Halina Pavlovská, 13 let po smrti manžela, přišla žádost o ruku. Vítejte v bulvárním okénku. S manželem Zdeňkem by letos oslavili 50 let od svatby, ale jeho smrt v roce 2013 to znemožnila. Přesto Halina Pavlovská nedávno zveřejnila fotografie z jejich netradiční veselky. Tehdy se vdávala v černých šatech. Jak to bude na její druhé svatbě, o které s přítelem Karlem Čabanem uvažuje, zatím neví. Byla jsem požádána o ruku. Prstýnek, co nosím, ale není zásnubní, ale snubní, který mi před 50 lety nasadil manžel. Pochlubila se Pavlovská.

0: Hezké páteční odpoledne vám všem z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Houbařská velmoc, tak se označujeme. Často nejen my sami, ale vnímá nás tak i zbytek Evropy. Zatímco v mnoha jiných státech lidé neprojevují nějak velký zájem o skvosty, které se objevují v mechu listí či na pařezech, tak v Česku panují doslova žně. Lidé z měst mají auta zaparkovaná u lesů a na přilehlých vesnicích a nadšeně plní své košíky.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte páteční vysílání Rádia Jihlava. Fugas vám všem přeje krásný den. Ten den má označený 2. říjen. No a čas, ten je sakra neúprosný. Mě už dohnal do doby, kdy se s vámi musím rozloučit, uvolnit mikrofon a místo a těšit se na vás znovu v 16 hodin. Do té doby se mějte krásně, skládejte básně a čau bas fugas.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezký pátek. Tělo nalezené včera ve Frýdeckém lese patří měsíc pohřešované mamince dvou dětí. Dnes to potvrdila její rodina. Žena měla podle ní spáchat sebevraždu. Policisté tělo našli i díky kamerovým záznamům, na kterých je vidět, že 38letá Jana Eš vchází právě do Frýdeckého lesa.
3: Co se děje v kraji?
4: V nemocnici Nové Město na Moravě otevřeli ambulanci dětského lékaře. Službou se kraj, který je zřizovatelem nemocnice, snaží kompenzovat nedostatek lékařů. Už ji otevřel i v Pelhřimově a Havlíčkově Brodě. V novoměstské ordinaci je zatím registrovaných přes 30 dětí. Řeky po celé Evropě letos v létě zaznamenaly nejnižší letní průtoky za více než 30 let. Uvedla to služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus. Letošní léto se podle ní v Evropě vyznačovalo extrémními vlnami veder a suchy, přičemž na konci sezóny rekordních 52% kontinentu čelilo velmi silné tepelné zátěži.
3: Sport.
4: Matyáš Vacek nebude startovat na nadcházející mistrovství Evropy silničních cyklistů v Lublani. Jeho původní plány zmařilo poranění nosu, který si zlomil při pádu v neděli během silničního závodu mistrovství světa v Montrealu. Evropský šampionát se ve slovinské metropoli koná ode dneška do středy.
3: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Máme po druhé hodině odpolední, díky Petře víme, co je nového a taky víme, že pro tým Horácké arény půjde o opravdovou, náročnou, provozní a zatěžkávající zkoušku. Co se bude dít? Prozradím během chvíle. Dobré odpoledne.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Na Rádiu Hlava teď vyrazíme do horácké arény, kde se ověří a vyzkouší, jak je připraven tým této arény, který vlastně před rokem začal fungovat, na to, aby se vystřídali různí interpreti, protože od zítřka až do 10. října zažije horácká arena nejnabitější týden od svého otevření. Tři velké produkce, tři úplně jiná pódia a tisíce diváků z celé Vysočiny. Bude to opravdu zatěžkávající zkouška. No, aby jsme taky u nás v Hlavě zjistili, že velké show nemusí být jenom v Brně, v Praze nebo v Ostravě, ale i u nás v Hlavě. Celý ten maraton začíná zítra, kdy od 19 hodin je tam muzikál Děti ráje. Potom rychlé střídání, protože v úterý 6. října ve 20 hodin tam přijede skupina Kaba se svým turné 2026. No a tečku za tím maratonem udělá v sobotu 10. října koncert Lucie Bílé v rámci turné Obyčejná holka. Ano, Lucie tam bude slavit svoje životní jubileum. Zvukové aparaturu, kilometry kabelů, z kamionu do kamionu. Bude to fakt zatěžkávací zkouška. Tak zdravíme do horácké areny a předpokládám, že to určitě zvládne.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Pomlouvají zaměstnanci svého mistra. A víš, co má Jirka v hlavě? Ne, vákuum. Schovaný Jirka vyleze a říká, no tak furt je to lepší než nic.

0: hledáme signál.
1: Na Rádiu Jihlava se budeme podívat do Telče. Proč právě tam? No, protože máme dobrou zprávu pro rodiče a rodiny z Telče a okolí. Včera zahájila v prostorách polikliniky Telč provoz nová ordinace praktické lékařky pro děti a dorost. O malé pacienty se bude starat paní doktorka Zuzana Hebešová společně s dětskou zdravotní sestrou paní Ludmilou Zabloudilovou. Vznik nové ordinace významně podpořilo město Telč, které dlouhodobě usiluje o zachování a rozvoj dostupné zdravotní péče pro své obyvatele. Nová ordinace sídlí ve druhém patře polikliniky Telč na adrese Masarykova 30. No a ta registrace nových pacientů už byla zahájena a kapacita je však omezená, takže čím dřív, tím líp. A doufujeme, že budeme všichni zdraví, že to potřebovat nebudeme. Dobré odpoledne z Rádia Jihlava.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
6: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
5: Sportka od Olvinu.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezký den. Česko zažilo letní teploty i na začátku října. Nejtepleji včera bylo v Českých Budějovicích Rožnově, kde teploměr ukázal 26,1 stupně Celsia. Letní den, tedy alespoň 25 stupňů, zaznamenalo dalších 10 stanic. Většinou ve středních a jižních Čechách. Rekordní maximum zaznamenaly dvě stanice s délkou měření alespoň 30 let. V Tuhani na Mělnicku a v Bíňově na Českobudějovicku.
1: Co se děje v kraji?
2: Obchodní akademie a hotelová škola Třebíč má v Náměšti nad Oslavou opravené výukové centrum. Budova bude částečně sloužit i náměštské základní umělecké škole. Stavební práce za téměř 49 milionů korun začaly loni v červnu. Úterní útok na základní škole na severu Slovenska má druhou oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit žákyni, která byla hospitalizována ve velmi vážném stavu. Po útoku nožem, při kterém zemřela i jedna učitelka, policie zadržela 13-letého žáka školy.
1: Sport.
2: Portugalští fotbalisté porazili v elitní skupině Ligy národů v Kodani Dánsko 4-2 a na cestě k obhajobě triumfu vyhráli i třetí zápas. Němci zdolali v Mnichově Srbsko 2-0, Norové v deseti prohráli ve Velsu 1-2 a Řekové v zápasu s Nizozemskem v Soloni brali jeden bod za remízu 2-2, i když po prvním poločasu vedli už 2-0.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: 3 hodiny odbyly a na rádiu Hlava víme, že nám konečně začaly trochu růst houby, tak tady během chvíli něco pro houbaře budou růst. Dobré odpoledne.
1: 101.1 FM. Vaše jednička s českým

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jí.

Matička příroda konečně přinesla trochu vlhkosti a tak můžou růst houby. Vy možná o víkendu vyrazíte a říkáte si, jak vlastně vypadají pořádné houby. Tak prosím pěkně, Muzeum Vysočiny Jihlava pořádá příští víkend výstavu hub, tedy 9. a 10. října. Během té výstavy budou probíhat nejenom krátké prezentace hub, ale také tam bude fungovat bezplatná poradna, abyste věděli, jestli to, co jste našli, je jedlé více než jednou. Vám všem dobré odpoledne.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Víte, co mají společného právníci a žabáci? Oba mají velkou hlavu, která se skládá skoro jenom z úst.

0: Máme pátek odpoledne, nevím, jak to u vás krásně, kde všude voní, ale víme, že ve středu to bude v Jihlavě a nejenom tam krásně vonět. Proč? Prozradím během chvilky.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Zde s rádiemi hlava máme si dnešní pátek, ale víme, že ve středu 7. října zavolní již od brzkých ranních hodin Jihlavou a Český koláčky. Jihlavská karita uskuteční po roce tradiční sbírku koláč pro hospic Bárku. Lidé budou moci přispět na domácí hospic Bárka, který pomáhá na Jihlavsku nevylečitelně nemocným lidem prožít kvalitně konec života doma mezi blízkými. Letos bude napečeno přes 6000 koláčků různých příchutí. Nejde jen o finanční podporu provozu mobilního hospice, ale i o předávání informací o možnosti využití hospicové péče v místních domácnostech. A jak ta sbírka funguje? Každý může dobrovolně přispět do úředně zapečetěných pokladniček finančním darem v minimální výši 50 korun. A za odměnu získá sladký koláček od partnerských pekáren Venček nebo Veselo. Takže přispět můžete, kolik chcete, záleží na vás. A kdybyste chtěli, tak můžete přispět na místě i vyžadovanou QR platbou, tedy jenom mobilem přiložíte, cvaknete a přispějete. Tak děkujeme, že to podpoříte i vy už příští týden ve středu 7. října tady u nás v Jihlavě a také v Třešni.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Vítejte u zpráv. Do Česka se chystají majitelé upravených aut z celé Evropy. Policisté proto řidiče varují, že by zejména dnes měli počítat s dopravními omezeními a kontrolami na silnicích. Až tisíce aut by dnes měly zamířit do Prahy a zítra do Brna. V jiných zemích tuto akci doprovázely ilegální závody, blokování dálnic, krádeže dopravního značení a odpalování pyrotechniky.
1: Co se děje v kraji?
2: V Kojeticích na Třebíčsku zítra odhalí pamětní desku gymnastce Elišce Misákové. Držitelce olympijské medaile získané v roce 1948 in memoriam. Olympionička se v obci narodila 12. října 1925 a žila v ní první dva roky, než se rodina přestěhovala do Vyškova. Její příběh se nyní snaží zviditelnit spolexem tam 2026. Finská policie vyšetřuje několik hlášených vloupání do domů finských poslanců v oblasti Helsinek. Podivné na nich je, že během všech těchto případů z posledního roku nebylo z domovů poslanců nic ukradeno. Finský premiér Petteri Orpo uvedl, že je možné, že za vloupáními stojí zahraniční mocnost.
1: Sport.
2: Sedmé kolo Tipsport Extraligy přivádí do brněnské Winning Group arény Mladou Boleslav. Kometa chce před domácími fanoušky napravit nedělní těsnou ztrátu s Pardubicemi a vrátit se na vítěznou vlnu. Začátek utkání je v 18 hodin.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Páteční odpoledne s datem 2. října tady na Rádiu Jihlava pokračuje dál, nicméně teď už je zde opět Fugas, no a ten teď bude i nadále s vámi trávit čas ve vlnách 101.1 FM a bude vám nabízet písničky, informace, hudbu a zábavu. A na co byste se mohli těšit? No tak nabídnu třeba informaci o tom, že ceny nafty a benzínu mají nové stropy. A přidáme ještě fůru dalších zajímavostí. Tak si na podrobnosti rozhodně počkejte, protože vás čekají už za malou chvíli. No a já vám všem přeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Asi jsem si všímal,

0: Hezké páteční odpoledne vám z Vlna rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Ministerstvo financí ve středu zveřejnilo cenové stropy pro včerejšek, od kdy začal stát opět regulovat ceny pohonných hmot. Benzín se může prodávat maximálně za 46 korun a 14 haléřů. Za litr nafty můžou požadovat benzínky maximálně 48 korun a 72 haléřů. Opatření reaguje na nejistotu na ropném trhu a na zdražování paliv.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Tak co, kamaráde, čím se dneska živíš?
1: Tak víceméně politikou.
0: Máš pravdu, mně se taky nechce pracovat.

0: sorry.
1: Pohodové páteční odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas.
2: Policie Jihlava.
1: V úterý 29. září ráno zaměstnávala složky IZS nehoda mladého řidiče, ke které došlo u Jamného na Jihlavsku. Mladý řidič vozu MG skončil v brněnské nemocnici poté, co vyjel ze silnice a otočil auto na střechu.
2: Policie Jihlava.
3: Hravý podzim na rádiu Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Hokejová Dukla na Rádiu Jihlava.
0: Policisté nadále věnují případu použití pyrotechniky, ke kterému došlo na hokejovém utkání Dukly Jihlava s Kometou Brno v polovině srpna. Před týdnem začali hledat fanoušky z kamerových záznamů. Totožnost jednoho z nich už znají.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Hezké odpoledne. Tělo nalezené včera ve Frýdeckém lese patří měsíc pohřešované mamince dvou dětí. Dnes to potvrdila její rodina. Žena měla podle ní spáchat sebevraždu. Policisté tělo našli i díky kamerovým záznamům, na kterých je vidět, že 38letá Jana Eš vchází právě do Frýdeckého lesa.
0: Jihlava aktuálně.
1: Pacienti interního oddělení nemocnice Jihlava a jejich blízcí už mohou využívat nově opravené vánoční pokoje. Záměrem 13. ročníku tradiční sbírky bylo vytvořit klidné a pohodlné zázemí pro pacienty a jejich rodiny, které v náročných chvílích potřebují především soukromí a možnost být spolu. Nakonec se podařilo opravit a vybavit hned dva pokoje. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa chce během října zorganizovat v Polsku jednání členů Severoatlantické aliance. Vést ho má náměstek amerického ministra obrany Elbridge Colby a na setkání by se měla řešit budoucnost NATO. Mnohé země ale pozvání na říjnové setkání nedostaly, například Británie, Francie nebo pobaltské státy.
0: Sport.
1: Karel Vejmelka ve svém prvním startu v nové sezóně NHL vychytal čisté konto. Český gólman kryl 15 střel při výhře hokejistů Utahu 6-0 nad Chicagem. V soutěži si připsal 9. nulu v kariéře.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Další naše společná hodinka vysílání na Rádio Jihlava je před námi a já doufám, že budeme mít i nadále spolu pohodové páteční odpoledne. Nabídnu vám třeba informaci o tom, co dělat v těchto dnech na zahradě. Tak si na to určitě počkejte, jinak přeji všem pohodové páteční odpoledne a hlavně ničím nerušený poslech.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

Posloucháte páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Meteorologové tvrdí, že bude hezky a teplo, a tak na zahrádkách můžeme trávit jeden z posledních teplých víkendů. Je čas pro poslední sklizeň ovoce a zeleniny, úklid záhonů, výsev zeleného hnojení, dělení a přesazování trvalek, ale i zakládání nových záhonů. To je taky důležité a neméně vhodné.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Lékař říká advokátovi: vaši klienti, pane, určitě nejsou andělé. Ano, to je pravda, ale vaši mají velkou možnost se jimi brzo stát.

0: Posloucháte páteční odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem dneska s datem 2. října. A právě na toto datum se teď budeme podívat do historie. V roce 1373 Karel IV. Získal od Oty Braniborského Braniborsko, které zůstalo Lucemburku. V roce 1419 pohřeb krále Václava, jeho tělo skončilo v kryptě z Braslavského kláštera. V roce 1421 křižáci druhé kruciáty proti husitům odtáhli do Žatce. V roce 1922 v Hukvaldech dokončil Janeček partituru druhého jednání opery Příhody Lišky Bystroušky. V roce 1938 začalo obsazování části československého Těšínska polskou armádou. V roce 1939 potravinový lístkový systém v Československu. A v roce 1965 nová operní budova Janáčkova divadla je slavnostně otevřena v Brně.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte páteční podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem, který za vámi právě teď posílá čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby. Demons in my head
0: came to find me. Mým cílem bylo znovu uchopit svoji lásku k muzice a zažít ten pocit, který umělec prožívá, když vydává debutové album. Chtěla jsem přemýšlet s čistou hlavou a nezaujatostí. Nechala jsem na něm krev, pot i slzy. Hovoří o novém albu zpěvačka Leny.

0: Krátce po vydání alba From Zero v roce 2024 se Linkin Park v nové sestavě s Emily Armstrong rozjeli na světové turné, které skončilo už letos v červnu v Curychu. Jednou z prvních zastávek byl dvojkoncert v brazilském São Paulo, který navštívilo bezmála 100 000 fanoušků.
1: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: 15. řadovou desku vydali 100 zvířat a tentokrát jde o nahrávku v mnoha ohledech přelomu. Žádná poezie, je totiž jejich první album bez Honzy Kaliny, který nečekaně zemřel v srpnu 2023 krátce před křtem předchozích nočních ptáků. Kapela se proto musela vyrovnat nejen s jeho abstinencí za mikrofonem, ale i s tím, že Kalina dlouhá léta výrazně ovlivňoval hudební i vizuální podobu společnosti.
2: Netvář se, že se mi chceš pomstít.
3: Zadra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: KFC ti zase nabízí víc.
7: MacBooky Neo.
6: iPhone 17.
7: Laserové projektory.
6: Sluchátka Apple Beats.
7: A stovky dalších cen.
6: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
7: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
6: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
12: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
13: Sportka od Olvinu.
14: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
15: I could stay awake just to

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký pátek. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout koaliční vládu Andreje Babiše. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Debata zabrala 3 jednací dny a celkem trvala zhruba 27,5 hodiny čistého času.
0: Co se děje v kraji?
1: V nemocnici Nové Město na Moravě otevřeli ambulanci dětského lékaře. Službou se kraj, který je zřizovatelem nemocnice, snaží kompenzovat nedostatek lékařů. Už ji otevřel i v Pelhřimově a Havlíčkově Brodě. V novoměstské ordinaci je zatím registrovaných přes 30 dětí. Řeky po celé Evropě letos v létě zaznamenaly nejnižší letní průtoky za více než 30 let. Uvedla to služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus. Letošní léto se podle ní v Evropě vyznačovalo extrémními vlnami veder a suchy, přičemž na konci sezóny rekordních 52% kontinentu čelilo velmi silné tepelné zátěži.
0: Sport.
1: Matyáš Vacek nebude startovat na nadcházející mistrovství Evropy silničních cyklistů v Lublani. Jeho původní plány zmařilo poranění nosu, který si zlomil při pádu v neděli během silničního závodu mistrovství světa v Montrealu. Evropský šampionát se ve slovinské metropoli koná ode dneška do středy.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Závěrečná 60-minutovka s Fugasem na rádiu Jihlava je před námi, no a my se během ní třeba dozvíme dobrou zprávu o tom, že v Jemnici je nové muzeum železnice. Tak si na to určitě počkejte. Jinak vám všem přeji pohodový pátek, bezstarostný poslech a posílám další hit za hitem.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Hezký podvečer vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Neseme dobrou zprávu.
0: Součástí vlakového nádraží v Jemnici na Třebíčsku je také malé muzeum železnice. Otevřeno bylo při oslavách 130 let existence trati Jemnice Moravské Budějovice. Vystavuje historickou techniku, která sloužila ve stanici Jedlová, i originální vybavení ze stanic na trati, řekl Martin Kouřil, předseda spolku pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě, který na trať vypravuje výletní vlaky. To je hezký, ne?
2: Teda, to muselo dát příšernou práci. Přitom taková blbost, co?
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde blondýnka k psychiatrovi. Pane doktore, já mám komplexy. A co vás konkrétně trápí? No nemůžu uvěřit, že jsem tak hezká, jak vypadám.

jejich netradiční veselky. Tehdy se vdávala v černých šatech. Jak to bude na její druhé svatbě, o které s přítelem Karlem Čabanem uvažuje, zatím neví. Byla jsem požádána po ruku. Prstýnek, co nosím, ale není zásnubní, ale snubní, který mi před 50 lety nasadil manžel. Pochlubila se Pavlovská.

0: Posloucháte, dámy a pánové, rádio Jihlava Fugas, vám všem přeje krásný den, máme 2. října a my se můžeme na tento datum teď podívat do pražského Klementina a porovnat si naměřené teplotní rekordy. Tak zatím nejtepleji bylo 2. října v roce 2023, kdy bylo 25,8. Nejstudenější 2. říjen byl v roce 1957, bylo jen 1,7 nad nulou. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 zapsán do análů pod hodnotou 12,6. No a s touto informací se pro dnešek Fuga sloučí. Přeje vám hezký zbytek pátečního večera, krásný víkend, který je před námi a výjimečně se spolu uslyšíme i v sobotu, i v neděli. V sobotu odpoledne, v neděli ráno.
1: V sobotu večera, v neděli ráno.
2: Ano, co?
0: Do té doby, čau bas Fugas.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.

na teplomieru na sichni.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Česko zažilo letní teploty i na začátku října. Nejtepleji včera bylo v Českých Budějovicích Rožnově, kde teploměr ukázal 26,1 stupně Celsia. Letní den, tedy alespoň 25 stupňů, zaznamenalo dalších 10 stanic, většinou ve středních a jižních Čechách. Rekordní maximum zaznamenaly dvě stanice s délkou měření alespoň 30 let. V Tuhaně na Mělnicku a v Bíňově na Českobudějovicku.
0: Co se děje v kraji?
1: Obchodní akademie a hotelová škola Třebíč má v Náměšti nad Oslavou opravené výukové centrum. Budova bude částečně sloužit i náměštské základní umělecké škole. Stavební práce za téměř 49 milionů korun začaly loni v červnu. Úterní útok na základní škole na severu Slovenska má druhou oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit žákyni, která byla hospitalizována ve velmi vážném stavu. Po útoku nožem, při kterém zemřela i jedna učitelka, policie zadržela 13-letého žáka školy.
0: Sport.
1: Portugalští fotbalisté porazili v elitní skupině Ligy národů v Kodani Dánsko 4-2 a na cestě k obhajobě triumfu vyhráli i třetí zápas. Němci zdolali v Mnichově Srbsko 2-0, Norové v deseti prohráli ve Velsu 1-2 a Řekové v zápasu s Nizozemskem v Soloni brali jeden bod za remízu 2-2, i když po prvním poločasu vedli už 2-0.
0: Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde Martin za tatínkem a říká: tati, můžeš mě půjčit tvou fotku? Ona, co ti bude? No tak máme zítra zeměpis a paní učitelka říkala, že máme přinést obrázek přírodní katastrofy.

0: Profesor Indigo.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Pomlouvají zaměstnanci svého mistra. A víš, co má Jirka v hlavě? Ne, vákuum. Schovaný Jirka vyleze a říká, no tak furt je to lepší než nic.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Víte, co mají společného právníci a žabáci? Oba mají velkou hlavu, která se skládá skoro jenom z úst.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Už jsem vám povídal ten vtip o tom nahluchlým, jak přišel k ušaři. A ten ušař mu povídá, pijete?
2: No a ten dotyčný povídá, a co máte dobrýho, pane doktore? No, už jste mi povídal.
1: Já to neznám.
2: No tak.
1: Jsem to zapomněl možná, nejno. Víte, ale já vám chtěl říct jiné. Já jsem vám chtěl říct, jak taky ten ušař povídá, pijete?
2: Jo.
1: A ten pacient na to, no tak já si přihnu rád, pane doktore. A ten odborník povídá, tak nepijte a budete slyšet.
2: Jo.
1: A ten pacient povídá, to se na to vykašlu, pane doktore, máš to, co piju, je daleko lepší, než to, co bych mohl slyšet.
2: Mně se tady zdá přinejmenším nevkusný dělat si legraci z nedoslýchavých. Zejména, ano, když vy sám jste hluchej.
1: Jak, prosím?
2: Jak ta bílá kopřiva, hluchavka.
1: To je nevkusný, no. Tohle, to je nevkusný. Já na tom nejsem náhodou tak nejhůř. Připouštím, že můj sluch není prvotřídní kvality, ale furt ještě slyším něco, co chci. Já jsem byl tuhle zrovna taky u ušaře, tedy, a narvaná čekárna, otevřeli se dveře ordinace a sestra povídá, další, prosím. Já vletěl do dveří a ona povídá, pardon, jste na řadě? Já povídám, ne, sestro, nejsem, ale jsem jediný, který vás slyšel.
0: To 101 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

0: pojďte, uděláme si to tady pěkný dneska. Pojďte ještě jedno. Ahoj!
1: Ahoj!
0: No ne, pojďte. Ahoj!
1: Ahoj!
0: Jo! Já jsem rád, že vás tady spousta těch, kteří máte rádi country, western, hudbu, music. Především vítám ty z vás, kteří sem přijeli na představení vlastním kamionem. Vy, řidiči traku, trakeři, vy mi asi budete líp rozumět, než vy netrakeři, že víte dobře, stejně tak jako já, co to je za pocit mít za sebou 2000 milí bez zastávky. A vědět, že před sebou máte další 2000 milí bez zastávky. A kolikrát byste chtěli třeba zastavit, tak se vyčurat. Ale při představě, že byste museli zastavit, otevřít kabinu, vyprout hydrauliku, přestřípnout plombovacíma kleštěma svodidla, jít do pole, tam se vrátit plombovacíma kleštěma, si zapnout kaloty, zase svázat svodidla, obejít návěs, zapnout hydrauliku, nastoupit a teprve pak jet dál, jedete radši rovnou dál, co? Ale pozor, znám chlapa, který to dokázal. Jmenoval se Jack Jack. A nejen to. Jednou mu dali za úkol, aby převez 2 tuny zkaženého masa ze západního pobřeží až na východní. Řekl mu, Jacku, to maso dovezeš tak zkažený, jak zkažený je. Jenže Jack Jack jel tak rychle, že to maso dovez čerstvý. Poslechněte si, jak to bylo s Jackem Jackem, když se jeho osud navršil.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Co jsem ti říkal, Hurvajs? Co jsem ti říkal, abys to okno neotevíral?
2: Ale tati, jenže já můžu mluvit nahoru, dolů, napravo, nalevo. Ty jsi nemluvil nahoru, dolů, tati.
3: Ani napravo, nalevo. Mluvil jste pořád jedním směrem, pane Stejble.
1: Jo, za slovíčka chyta dovedete, oba dva.
2: Ale tati, ale člověk se může umluvit, že ano, a tak.
1: Jenže vám něco říkat.
3: Víš, co je zajímavé, tati?
1: Jo, že v životě neposlechneš.
3: To ne, ale...
1: Hele, to okno jen tak nezamluvíš. Co je tedy zajímavé?
3: Že lidi už takřka všecko změřili, zvážili, spočítali.
4: No, to je pravda, pane Stejble. Co je na světě největší, co je nejmenší, co je nejpomalejší, co je zase nejrychlejší.
1: No, a co je na tom tak zajímavého, no?
3: Najednou, že se zapomnělo, tati.
1: Například, že nemáš otevírat okno, že ano?
3: Ale ne, na něco jiného, taťulínku.
1: Náš mudrc na něco přišel. Všichni lidi jsou hloupí, jenom on je ten chytrý. Na co pak důležitého se tedy zapomnělo, no? No?
3: Čeho je na světě nejvíc, tati?
1: No, počkej. S tím na mě nechoď. Ty chceš zamluvit to okno, co?
3: Ale já ho neotevřel, tati.
1: Že ti není hamba to svádět na Máničku.
4: No, já ho prosím taky neotevřela, pane Stejble.
1: No právě, no, samo sebou.
4: A čeho je tedy na světě nejvíc, Hurvínku?
3: Chcete to vědět oba dva?
1: No prosím.
3: Zbytečných řečí je nejvíc, taťulínku. Protože to okno si otevřel ty sám.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Stejble, co myslíte, je to možné? Hurvínek tvrdí, že umí číst...
2: To spíš slabikovat,
1: Maňčko. Z ruky.
2: Jo, tak? Jo, že umí číst z ruky? No snad bys tomu nevěřila, Máni, to je přeci hloupost.
1: No, nevím.
2: Už jsi snad z ruky něco vyčetla?
1: No právě, že ano.
3: Slyšíš, tati?
2: To se tedy divím. A co ti řekl, Maničko?
1: Abych si to ruku umyla.
2: Ale jinak...
1: Jinak z ní těžko něco vyčte, vyďte, pane Stejble.
3: Náhodou to bys koukal, taťulínku, co všecko z ruky se dá vyčíst. Například kouknu na ruku a poznám, že patří vojákovi.
1: Fakt?
3: No samozřejmě ten voják
2: musí být v uniformě, že ano?
3: No právě.
1: No proto. Já už jsem ti začíná věřit, víš.
2: Prosím tě, co může z ruky vyčíst?
3: Například věk, taťuldo.
2: Nevytahuj se.
3: Doopravdy. Podívám se někomu na ruku a řeknu mu přesně na vteřinu, jak je starý.
2: Na vteřinu? Prosím tebe.
3: Na vteřinu, tati.
2: Ale dej pokoj. Na vteřinu to nikdo neví. Můžeš si tedy jaksi vymyslet, co chceš, to ano, to přiznávám, ale jinak, a dej pokoj, prosím tě.
3: Chci se vsadit, tati? Když mi nedáš za pravdu, budu týden čistit dřeváky, ale když uznáš, že pravdu mám, budeš je čistit ty.
2: No dobře, platí. Tak prosím, tady je má ruka. No, koukni se na ní.
3: Já už koukám.
2: A mluv.
1: Hej, tatánky, já jsem tak napnutá.

0: tati, necukej s ní.
1: No, no, tak co, co? No čtí, no.
0: Tak tedy, tati.
1: No.
0: Jako starý?
1: No.
0: Jako tvoje ruka?
1: Jo, tak, no, tak to byla chytačka.
2: No, abyste se chytil, a, pane no, Stejble.
0: A kdo bude čistit dřeváky?
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

Nenávist rozprostřela stín, sluha svůj rozkaz vyplnil a pak zastavil se čas.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM.
1: Rádio Jihlava. Ten Ivan Ivánovič vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. On se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, já bych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím tě, já jsem ti říkal, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni mi prosím tě něco jednoduchého. Tak on se zamyslel a říkal, já prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říkal, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říkala, a cože jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě. Scott si chtěl koupit whisky, takovou malou lahvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo měl hrozně rád whisky. A nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapse, vyšel z kramu a přejel ho nákladní auto. Je úplně rozmašírovaný, v bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. To jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, on říká, já jsem tak roztržitý, představ, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon, já jsem si tu želičku přiložil na ucho a úplně jsem si seškvařil ucho, jo. On říkala, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Použil jste někdy Viagru?
2: Co?
1: Jestli si použil Viagru?
2: Ne, ale mám jí doma, jsem to dostal k narozeninám.
1: Ještě si ji nepoužil?
2: Ne,
1: no tak, takhle.
2: Nepoužil.
1: Jednou už ji použil, co, ale zapomněl ji rozbalit, takže vlastně hned druhý den zpátky na místo. Neplatný pokus.
2: Přátelé, není to pravda. Mám jí modroučkou doma. Pěkně jsem jí dostal k narozeninám, ale jestli jsem to nepoužil, pak se toho obávám a bojím.
1: Bojíš se, aby to nemělo nějaké druhotné účinky?
2: No to taky, ale hlavně se bojím. Já jsem známý smlas, já to znám. Vemu Viagru, holky nepřijdou. A co já doma, pane, že udělám zbytou kuličku na dříví? Hlejte se, já mám kamaráda, nebudu jmenovat, je to Karel Šíp. A ten si vzal Viagru v autě. A zamk si volant.
1: Děkujeme. Přátelé, to je v tuto chvíli od nás všechno. Loučí se s vámi Josef Alois Nálovský.
2: Josef Mladý.
1: Mějte se hezky a zase někdy v Hlinsku na shledanou.
2: Ať žije Hlinsko.
0: Samé hity i ty z mládí. Rádio Jihlava. Máme

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono je to dobré, když se tak zajdu počasí kamarádi, že můžu si tak povykládat, pobesedovat. Tak jak u nás onehda měli 55-tníci také slezinu, že? Tak se jí zešlo ale 22, že? No a to šli napřed na Kerchov, tam dali kyticu, pravda. Potom išli do škole, že? Tetka Rozina, stará školnica, ještě došli a zazvonili tam ten, na ten zvonek, co je tam pod ne zazdítý, že? Potom si sedli do lavic, vzpomínali na ty facky, na ty pětky, jak to tenkrát létalo, že? Seděl ale půl hodiny, když se otevřeli dvera, starý pan učitel Kocmánek, kdo jel navštívit, že? Všetci vyskočili, že? Jan Mažárek utekal první, že? Velice jich vítá, pan učitel, pravda, už ty roky, že? Jankovi 55, že? Ten už měl 80. A chlapče můj drahý, který ty jsi? Který ty jsi? To už je roku. Janek se na ní dívá, pane učiteli, vy mě nepoznáte? Jsem se dával v první lavici. Bývali jsme důle v jedině. To malované žůdro. Pan učitel vzpomíná, počkaj, tam bývali Mažárku. No však já jsem její Janek. Jsem se dával v první lavici. Co? Ty jsi ten malý Janek? No z tebě je chlapisko. Janíčko, taky pan učitel menší. Je. Tak co Janíčku? Povná, zdravý jsi, pravda, ženatý jsi. Kolik máš dětí? Janek povná, zdravý jsi. A je ženatý. Děcek mám 10. Co? 10 dětí? Mažárku, je to možné? 10 dětí? No to je hrozné. To je hrozné. No už tě poznávám. Už tě poznávám. Ty jsi poráden stejný, jak ve školi. Pilný, pilný, ale nepozorný.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V servisu Simka, kterou jsem v té době proháněl, jsem si dal vyměnit brzdové destičky. Jsem strašně rád, když mi na vůz dávají něco nového. Ví se to o mě a snad právě proto mi skutečně občas něco nového do vozu dají. Automechanik, který mě dobře zná, hlavně po té odborné stránce, vždycky prohlédne všechno kolem. Když odkryl víčko u chladiče, poněkud se zarazil a v žertu prohodil: "Vy jezdíte na Šodo?" Velice jsem se zasmál, protože vím, co Šodo je. On můj smích opětoval a již jsme nevěnovali poznámce žádnou pozornost. Až při placení se mi začalo zdát to Šodo čím dál podezřelejší. Vrátil jsem se tedy do dílny a požádal automechanika, aby byl tak laskav a ještě jednou se podíval pro jistotu do chladiče, protože jsem tam žádné Šodo nelil. Pokusil jsem se křečovitě zažertovat. Vyhověl, smočil prst v kapalině, přivonil, usmál se a sladonce pípl: "Fermeš." V tu chvíli jsem měl pocit, že ze mě někdo krev vypouští a hned zase napouští. Ano, bylo to tak. V nedbale osvětlené garáži jsem plnil chladič zimní směsí. Na poličce jsem měl různé plechovky, které byly částečně v neglíže, protože časem zmizely nálepky. Tím se stalo, že jsem namíchal tuto zajímavou směs. 2 litry fermeže, 1 litr Fridexu a 3 litry vody. S takto vybaveným chladičem jsem ujel 800 kilometrů. Očista byla důkladná, doprovázená hlučným smíchem a jaderným vtipem. Pozoroval jsem to s pocitem provinilého blba, když se mi najednou do ucha ozval jemně zvědavý hlas: "Nazdar, Jiříku, co ti to prosím tě dělají?" Poznal jsem, kdo to je, ale nebudu ho jmenovat. Aniž bych se hnul, flegmaticky jsem vysvětlil: "Impregnovali mi chladič." Na jeho otazník v obličeji jsem dodal: "Je to novinka a poprosil jsem chlapce, aby mi to taky udělali. Jde o jakousi fermežovou směs, na kterou, když ujedeš 500 kilometrů, máš chladič tak porezně promaštěný, že jakákoliv koroze nepřichází v úvahu." Mohl jsem si dovolit toto odborné vysvětlení, protože dotyčný byl stejný technický machr jako já. Ještě chvíli zamyšleně hleděl na chladič a já zpozoroval, jak se mu do očí pomalu vkrádá závist. Pak spěšně odešel. Když jsem po skončení celé operace odjížděl kolem kanceláře, slyšel jsem huronský řev. V tom se rozletěly dveře, z nich se na mě řítil můj přítel s kladivem v ruce. Dupl jsem na plyn a zmizel. Bylo mi jasné, že právě požádal o fermežování chladiče.
2: Hraný podzim na rádiu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přátelé, v našich pořadech vždy něco řešíme, v našich pořadech vždy něco divákům sdělujeme. Pojďme, zvolíme další téma, a to je téma ochrana.
2: Přátelé, ochrana, to by, no, to je velmi ožehavé téma, ale jsme moderní mladí lidé, je třeba o tom hovořit. Ty nemoce řádí každý z vás, už jsme měl mít tu krabičku, nesete to. Není to tak drahý, všude dneska samý úchyla neví a nevíte, koho potkat. Skončí na vás kadi budky převečnej šmucle. A no, a večer jste už v tabu. A už tam nelete nesmysly a máte ostudu po celém městě. Pojďte se, já to u sebe taky tu krabičku nosím, až ty mě nikdo nepřepad. 3 roky to nosím. Chodím domů přes les a čekám.
1: To se nemůžeš divit, že tě nepřepadnou. Když tě potká takový úchyl, tak tě pozdraví slovy buď zdrav, kolego. Já jsem samozřejmě měl na mysli něco úplně jiného.
2: To ochrana.
1: Ano, ale měl jsem na mysli ochrana přírody.
2: No jo, tak velkou gumičku nemáme. To nemáme.
1: Ale nezlehčuj, to je vážná věc.
2: Ano.
1: Příroda je v hrozném stavu. My bychom se měli trošku starat o to, aby tady zbylo něco také pro ty, co přijdou po nás.
2: No, pro ty, co si přijdou pro nás. Ale a nebude dlouho trvat. Ještě dvoje volby a nazdar.
1: Ne pro nás, ale po nás.
2: To je slovensky to samý.
1: Uvědomte si prosím vás, že vymírají celé živočišné druhy.
2: A pozor, tady má pravdu pan mladý. Vymírají nám celé živočišné druhy. Má pravdu, výborně. Všímavý, citlivý člověk. Vidíte na něj? Po tou tvrdou slupkou, to horoucí srdéčko. Jak on si všimne, ano, máte pravdu, vymírají druhy živočišné. Třeba mamut. Taky ten dinosaurus už na tom není nejlepší. Ani ten Spielberg z Brna ho nezachránil. A 2 filmy udělal.
1: Kdo?
2: Spielberg?
1: Odkud?
2: No, z Brna, ne?
1: To je materiál, jestli. Teď jsi se zesměšnil před celým Hlinskem. Drahý příteli, Spielberg z Brna je hrad.
2: Hrad.
1: Ano.
2: Spielberg, hrad.
1: To, co ty máš na mysli, je Spielberg režisér.
2: Režisér.
1: Ano.
2: Ten je taky chytrý, co paní? To je dvojka, co? Blbej a blbější. Já jsi vyhodila prachy za něco.
1: Víš, co je to režisér?
2: No jistě, že to je režisér. No? Pokyn Vietnamci, režisér. Slyším každou chvilku v Olešovicích, kdo byl. Tyťa, režisér. Teď má z toho režisér.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jednou jsme taky hráli s Provázkem v Karviné. Odehráli jsme představení a oni nás za odměnu potom nechali sfárat do dolu 1. máj. My jsme se na to velmi těšili, na tohleto. A tak nám dali ty mundury takový a dali nám ty baterky a přilbice a jsme vypadali jako takový rytíři a to. A teď jsme sfárali, sjeli jsme dolů tím výtahem. Tam už nás čekal chlap, takový Steiger byl urostlý takový. A ten nám říkal chlapy. Všem nám říkal chlapy, i našim kolegyním, což se jim teda neudělal. Dvakrát líbilo, ale co se dalo dělat, vypadali tak. A říkal chlapy. Ty štoly jsou tady tak spletité, že tu, jak se mi někdo zamoce, tak se mi z toho nevymoce. A vyrazili jsme. A ušli jsme asi 150 metrů a on vytáhl papír a říká, urobíme prezenčku. Na tom papíru byly naše jména a on ty jména četl a my jsme se hlásili zde, ano, tady přítomen. A on byl rád, že tam jsme a už ten papír schovával do kapsy. Když došel do toho konce, tak Franta říká, nečetl jste Chroustala. Ten není napsaný. Není napsaný, ale tady s náma, říká Franta. Takový burdel tam mají nahoře. To byla na tehdejší dobu velmi odvážná věta, že jo? Já si tě tam dopíšu. Jak se jmenuješ? Chroustal. Chroustal, jak dal? Josef. Josef, kurník šapa. Teď se mi se nevende to F. Budeš si to muset pamatovat. A vyrazili jsme. Po 150 metrech zase urobíme prezenčku. Vytáhl papír, dočetl to až do konce a říká, Chroustal. Chroustal. Chroustal Jose. To byl inteligentní Steiger. Chroustal Ozvise. Chroustal nerob srandu. Chroustal kde jsi? Chroustal? Není tady, říká Franta. Jak není, je napisaný, tož musí být, ne? On tady byl, ale zmizel asi v těch štolách. To mi neříkejte, chlapi. Asi zmizel v těch štolách, tak já jsem bez prémí. Vy jste bez prémí, říká Franta, ale my jsme bez Chroustala, ty horší. Chlapi, co budeme robit? Co budeme robit? Co budeme robit? Už je tady, říká Franta. Ježíš, to mi spadl šutrak ze srdce. Chroustal, to mi nerob toto. To mi nerob. A šli jsme dál a my jsme si mysleli, že je konec, ale Franta ne. Ten to vždycky dotahoval do absolutního konce. On šel za ním a říká, poslouchej, ty nás tady furt vodíš takovýma propagačníma štolama. Zaveď nás někde, kde se je bocha. Rozumíš, kde je makačka, klepačka. My jsme potřebovali inspiračku, rozumíš, ne? Tady toto, rozumíš, takový propagačky, rozumíš, ne? Ne, to nemůžu, to by byl průšvih tam nahoře a to, ale průšvih, no, on ho udolal, ten Franta. My jsme přišli do míst, kde jsme viděli něco, co jsme nikdy předtím neviděli a už nikdy neuvidíme. Tam byl metr krát metr vysekaný otvor, na zádech ležel chlap, měl rubačku v ruce, rubal to takhle nad sebou, tam padali na něho šutry, on to takhle odhrabával, další to přebíral, další to dával do vozejku, ten to tlačil pryč, jo, no hrozná práce, jako teď oni nás uviděli, ty si říkali, kdo to je? Nová směna, no to je blbost. Takhle brzo v životě nepřišli, jo. Delegace, že by to byla? Ne, to ne, ti se nesmějí. Permoníci. Teď nás pozorovali tak podezřívavě a Franta přišel k těm karvinským horníkům a čistou brněnštinou jim říká, hoši, nic z toho nedělejte, my jsme sakmarovci, my jsme se sem právě prorubali z Ostravy. No, to bylo halo, samozřejmě, že jo. On si od nich půjčil tu rubačku a protože měl opravdu velkou sílu, tak jim tam uvalil metrákovej šutr a oni, co s tím budeme robit, to jsme pochopili, že je tam v podzemí nejpopulárnější věta, ale
2: Franta říká, hoši, jo, v tém už já vám neporadím, já vám řeknu jenom jedno, já v Brně bolchám v uhelných skladech, to byla pravda, on tenkrát rozvážel uhlí, byl to muž mnoha zaměstnání a mnoha oborů a říká, to, co vy tady za jednu směnu narubete, to já za půl hodiny rozkradu. A tím si je definitivně získal.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

naše fontána, to bude na pořád. Tak jako láska, tak jako štěstí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Naše rodina, klidná a se vším svolná, patřila k těm, které žijí nenápadně, hledí si svého já a rošoupnou se jen poslední den v roce u televizoru. Ale jinak se zdržují členové naší rodiny doma, navzájem se zahřívají a maminka, která chodí po klíze do biografu, vypravuje obsahy filmu. Za celou dobu trvání našeho rodu nedošlo k žádnému rušivému momentu, neboť požár a povodeň, které u nás současně v loňském roce vypukly, se navzájem zlikvidovaly, takže jsme mohli dále žít spokojeně na rumišti. A jak říká, klid, klid, to byla devíza naší rodiny. Švagr vynálezce si cenil pohodu našeho spáleniště tak vysoko, že ho úřady za žádnou cenu nemohli dostat do blázince, i když na něj policie pravidelně pořádala lovy ze sítěmi. Nebyl-li švagr zrovna štván, vynalézal. Pravdou je, že mu nešlo ani tak o kvalitu, jako o množství. Příručních vynálezů měl plné kapsy, naplnil jimi svázané nohavice a rukávce. Byl-li zrovna štván, zvonil co chvíli u známých i neznámých lidí, aby mu uschovali vynález, který mu v dané chvíli vadil v běhu. Několik švagrových vynálezů střežilo i naši rodinnou pohodu. Zvonil-li někdo, vyběhl ze schránky pumprlík a zakřičel: "Táhni, nejsou doma!" Když dotěra nedbal pidi mužíkových slov a pršel nevšímavě dále, čekal ho další švagrův vynález. Sugestivní zatáčka ke strašidlu. Tím jsme byli dokonale ochráněni před nevítanými návštěvami. Za bariérou švagrova důmyslu vysmívali jsme se okolnímu nervóznímu světu, o kterém jsme od maminky slyšeli hodně filmů. Nouzí jsme netrpěli. Matčina mzda z biografu a švagrův invalidní důchod dávali dohromady pěknou sumičku. Proto nás velice překvapilo, když rodinu jednoho dne navštívila sociální pracovnice středního věku a nazvala nás hambou města. Otec se ohradil, že zná horší případy, a díval se upřeně na pracovnici. Nicméně vytáčky nepomohly a úřední obsílka, kterou jsme obdrželi během týdne, hovořila jasnou a naléhavou řečí. My děti musíme do školy a otec příživník má se dostavit i o 8 hodině raní na pracovní úřad. Na pracovní úřad? Rozčílil se tatí. Co bych tam dělal, když nepracuji? A to s tou školou, to se mi taky nelíbí. Bude to nejspíš provokace ze strany řezníka Františka Stiblíka, kterému jsme dlužni delší čas za tunu masa. Půjdu se na něj podívat. Jelikož maminka byla v kině, nebyl doma nikdo, kdo by v tom otci mohl zabránit. Naopak, my děti jsme návrh přijali značením, neboť na lakomce Stiblíka máme také pivku. Právě před týdnem přirazil bratra Lojzu váhou k pultu, když ho otec lišácky poslal vyzvídat, jestli se v masně na dluh nezapomnělo. Do krámu jsme vešli s otcem současně. Tady bude někdo platit, pokusil se bledý Stiblík ožen. Ačkoliv ho pohled do otcovy brunátné tváře musel přesvědčit o opak. K placení nedojde, opáčil otec klidně. Ale zajímavé věci se tu dít budou. Jistě se nebudeš Stiblíku zlobit, když děti ochutnají trochu uzení. Navíc jsme nečekali. 14 postaviček obsypalo. Háky s lahůdkami jako pilné včelky. Stiblík zavrávora. Ne, ne, u Heráček ne. Spokojte se s kabanosem. Vždycky vám tolik chutnal holoto. Děti sami vědí, co je dobré, hovořil zvolna otec. A ty zatím klidně můžeš psát obsílky. Obsílky? Zaupěl řezník. jaké obsílky, abych přišel na pracovní úřad, hřměl otec a kopl do sádla. Nejsi opilý, občane, bránil se Stivník. Ničemu z tvé řeči nerozumím. Vždy jsem vaši rodinu podporoval tím nejlepším, co bylo. Tu na koniny hovoří za vše. Otec si však nevšímal řezníkových slov. A děti bys posílal do školy, pokračoval trpce. Za to zaplatíš. A vykročil k lednici. Stiblík, Bůh ví, kde se to v něm vzalo, se vymrštil. A dost. Kdo šáhne na maso, toho tne sekera, ať padne kam padne. A to se podívejme, řekl otec a šáhl na maso. Varoval jsem tě, pronesl řezník jen tak pro sebe a sekera zasvištěla vzduchem. Ten prst ti nezůstanu dlužen, zvolal otec. Teď skoncujeme s dluhem. Zdravou rukou zamkl dveře a řekl tiše, děti, ochutnejte stiblíka.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak jak sedí chlap na Volšanech u hrobu a povídá, tak si dám ještě jedno. Asi cigáro, pivo. Ano, chtěl jsem jít, ale dám si teda ještě jedno, ještě si dám cigárko. No, a tak si dám ještě jedno cigárko. Dá ty fašky prázdný do tašky. Povídá, no tak Boženko, tak já jdu, no vidíš, a jde to i bez keců. To je opravdu smutný for, ale teď mě tady někdo říkal, abych řekl pár těch forů o té skleróze, který si myslím, že jsou dobrý. Jak se potkají dva kamarádi, pán, nazdár, nazdár, já tě dlouho neviděl, nazdár, nazdár, pán, nazdár, nazdár. Člověče, já tě neviděl, teď si zrovna říkám, Hergot, já jsem tak sklerotický, jak ty se vůbec jmenuješ, žele? Povídá, no, abych ti řekl pravdu, já jsem taky sklerotický. Dokdy to potřebuješ vědět? No a pak je klasika, jak se dva kamarádi potkají, jeden povídá ahoj. Nazdár, nazdár. Já tě neviděl celý léto, pán, už mě nemohu vidět, já byl teďka v tom, víš, přes léto. V tom, pán, v čom? No v tom, ježišmarja, člověče, jak tam, Hergot, pijou tam ty lidi vodu, dávají tam ty masáže. A myslíš v lázních? Pa, v lázních. Kterých? Je to člověče tadyhle u toho. Zatím, tadyhle. A začím? Pa, no, ježiš, ty jsi ještě větší vůl než já. Zatím, pa, ale takhle to bychom se nikam nedostali, kamaráde. Jak se jmenuje ta kytka, co má ostny? Pa, myslíš růže? Pa, no, růže. Růžo, jak se jmenovali ty lázně, jak jsme tam vletěli? No a pak je takový krátkej, se baví ty dva kamarádi, pověděl, ahoj, pamatuješ, jak když jsme byli mladý kuci, jak jsme chodili za těma? Pa, za čem, pano, za těma? Pa, myslíš za holkama, pa, ahoj.

kamen. Ta baba povídá, to jsem přesně viděla, sklerotický blbec. A jsem ti to říkala, napiš si to. Kde máš kamna?

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No a Ružino, máš nějakého koníčka?
2: Tak mám, no.
1: A ty co?
2: Sakra, Teofina. To jsou diskošky, no.
1: Jo, diskotéky?
2: Ne, diskošky. Se prostě jako domluvíme, prostě jdeme celá parta, se sebereme, třeba... Posledně jsem sebou sekla na parketu, teďkon prostě Dušan na mě úplný halo.
1: Ano.
2: Se fakt nevím, ale já prostě jako když jsem třeba na parketu, tak prostě na všechny tyhle... ty konvence, prostě jako fakt jako kašlu, jo. Prostě v tu chvíli jako mě nic nezajímá absolutně, prostě jedu a... Já nevím, poté třeba rozlákat mekrák.
1: Ale počkej, Ružino, to je studio tohle, to není parket. No a máš nějakou figuru?
2: Tak mám, no.
1: No já jako myslím jako taneční figuru speciální, kterou mě radši tak jako.
2: Tak těch mám několik.
1: Tak nám nějakou předvej tady.
2: Já nevím jako.
1: A tak mi dělej drahota a vybal figuru, Ružino, no.
2: Já nedělám drahoty, ale nevím jako.
1: Tak, Ružo, no tak.
2: Jste... Tak prostě takhle, no, prostě jako... Takhle vrhnu rukávy, prostě tady to si podkasal, jako, abych jako se cítil jako volňajc a jako povytáhnu takhle. Jako,
1: ano, no to stačí, nemusíš třeba, více. No, no, dobře,
2: no. No prostě začnu, no, takhle jako pomalinku kroužen, pak jako se dostávám jako víc do varu, třeba.
1: Počkej, Ruženo, tak, no, tady jsou pulty, neblázni, Ruženo, prosím tebe. No, ty ses nám dostala do atmosféry.
2: Se úplně dostala, no. Fakt, najednou mě to vzalo, prostě
1: no,
2: padlo a nevím
1: počkej,
2: co.
1: Počkej tady, počkej, já to musím zvednout ty věci. Dobrý, tak, v pořádku. No.
2: Dobrý, ne?
1: Hezky. To je moc hezky. A máš nějakého oblíbeného zpěváka nebo skupinu, koho ráda posloucháš?
2: Lábu se.
1: No tak se uvolně hezky. No, ne, naopak se sklidně, chci říct. No, tak, máš nějakou oblíbeného zpěváka?
2: Tak mám zpěváka, no. Teda skupinu, teda zpěváka, teda, ne, takhle, jsem úplně, zpěváka se skupinou, no, a on teda zpívá teda jako před skupinou. No,
1: tak pochopitelně zpěvák nebude za skupinou, že ho zpíváte, no.
2: To je jasný, ten taky, že to nejde.
1: A tak kdo?
2: A to je Sagvantofy. Uh-huh. Prostě nevím, ale já prostě, když ho slyším, tak prostě najednou se celá absolutně otevřu a...
1: No, u to bych teda být nechtěl.
2: Fakt nevím, no, já jsem asi blbá, nebo jsem prostě...
1: No, nejsi sama. A z vážné hudby, koho máš ráda, myslím, ta z klasiky?
2: Odkud?
1: No, z klasické vážné hudby.
2: Je to takhle. No, tak když jsem mám možnost vybrat, tak teda ABBA.
1: Ano.
2: A jinak teda Tofy, prostě Tofy, a mě Jan, že mám...
1: Tofy, věřím. No, Ružino, ještě jako na závěr by mě zajímalo, proč jako zrovna se mnou se chtěla sejít, proč zrovna já?
2: No, tak mi se strašně líbil Serioš, Nemocnice.
1: Cože? Seriál Nemocnice?
2: No.
1: No počkejte, omyl, tam jsem já nehrál. Že tam hráli, že Vladislav Chudík, Miloš Kopecký, Oldřich Kaiser, já tam nehrál.
2: Ne, jo.
1: Ne.
2: No tak oni teda všichni měli roušky, takže bylo prd vidět. A vy jste kdo?
1: No já jsem Lábus.
2: Vy nejste Kaiser?
1: Ale ne, já jsem Lábus.
2: Jo, vy jste Lábus. To jsem se radši mohla podjet na horský dráze.
1: Tak ahoj.
0: Hra podzim na rádiu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To je dobrý, se mnou opravdu nemusíte už chodit, já trefím. Děkuji ti, maminko, děkuji tatínku, pusu. Já vím, první den, ale zbytečně, abyste tam se mnou šli. No jistě, ne, tudy ne, jděte tamhle tou chodbou. Ano, no, ahoj. No to je hrozný, jak to tady vypadá v té přída. Přece patří takhle. Musí lícovat. Jistá. Pořád. Tak na to dívám, to je hrozný.
2: Oni nevstávají, protože to neví. Jsou totiž jako ty chlapče, ty se posaď, ty jsi velmi nějaký trošku napřed, sedni si chlapče. Co?
1: Já vím, že se no, normálně vstává, to já už
2: sedni
1: vím.
2: Si chlapče. Dobrý den, děti, já vás vítám. Budu vás učit první dva roky, jsem váš nový učitel Kublenka. Vy se smějete, ale je to opravdu blbé jméno, co děti? Milé děti, když přijdu do třídy, tak se musí vstát.
1: To je jistý,
2: to budete teďka
1: jistý.
2: Dělat každou vyučovací hodinu.
1: Pane učitele, já jsem to říkal.
2: Mlč, maličky, co pak si to čteš? Dej mi tu
1: že
2: knížku, prosím
1: vstát,
2: tě.
1: Že se musí vstát, jsem jim to říkal.
2: Odevzdej mi tu knihu, chlapče. To je nesmysl, no. Takže, milí žáci, si to vyzkoušíme. Já jako prostě přijdu každou vyučovací hodinu do třídy, řeknu vstyk a vy vstanete. A pak už to říkat nebudu, protože to každý z vás, milá droboto, budete vědět. Tak to zkusíme. Přišel jsem?
1: Vstyk.
2: Tak se mi to líbí. Sednou, děti. Vítám vás zde v této třídě. Tato třída je první A. Dosud jste chodili, milé děti, do školky, ale teď budete už chodit do opravdové veliké školy, mrňata. No, jaký je to rozdíl? Ví to někdo z vás? Maličká pověz. Ví to někdo z vás? Neví. No, tady už si nebudeme jenom hrát, děti. Tady už se budeme také něco učit.
1: No to je jisté přece, pane učiteli, že je prostě školka, pak je škola, tam se učí, ve školce se hraje.
2: Poslech se, chlapče, ano, máš pravdu.
1: Já jsem si ve školce už taky nehrál, ale...
2: Ano.
1: Já jsem se učil.
2: Ano. Tak tady se budeme učit co? Budeme se učit číst, počítat, psát, budeme poznávat dějiny, matematiku, český jazyk, světové jazyky,
1: věcná,
2: samozřejmě ruský jazyk.
1: Věcná.
2: Prosím?
1: Proč dějiny?
2: Musíme znát dějiny naší země, které jsou
1: matematika.
2: Velmi bohaté. Matematika bude také, chlapče. Chemie, přírodopis.
1: Ekonomie by měla být hlavně. Hlavně
2: to všecko, chlapče, ale ty jsi nějaký. Posaď se, chlapče, posaď se. Jak to bude celé, milé děti, probíhat? Bude to probíhat tak, že celá jedna vyučovací hodina má 45 minut.
1: Věcná, pane učiteli, přece není možný.
2: Jakože ne?
1: Hodina má 60 minut.
2: No jo, ale pořád se, chlapče.
1: 40, ale dobře, sám říkám.
2: Dobře, chlapče. Vyučovací hodina je něco jiného než normální hodina. A ta má 45 minut. Normální hodina má kolik minut, malička? Jak se jmenuješ?
1: 60 minut.
2: Ano, chlapče, ale tebe jsem se neptal, tečka. Tebe jsem se neptal, no. Ano, normální hodina má 60, ale naše vyučovací bude mít 45.
1: No, dobře, no.
2: Dobře.
1: Není to už jako hodina.
2: No, není to hodina, to jsme si to řekli, maličký chlapče, ale je to 45 minut. Přešel za roky do penze. Takže, milé děti, pokračujeme dál. Co vás ještě v té škole čeká? Po té hodině vyučovací, po těch 45 minutách, aby si věděl, chlapče, budou přestávky. Přestávka bude trvat 5 minut a velká dokonce 15 minut.
1: Proč 5 minut?
2: Ale prosím tebe.
1: Minuta úplně stačí, aby
2: se
1: organismus regenoval.
2: Děti se musí se osvěžit, no, musí pojít jablíčko, něco dobrého.
1: Ztráta času.
2: Ale nebude to ztráta času, chlapče. Nebude to ztráta času. Jsem teď, že to nebude ztráta času.
3: No.
2: Děti jsou zvyklí a budeme si mezi sebou povídat. Děti.
1: Zbytečné, můžeme si přece hovořit, můžeme si mezi povídat o látce.
2: Ale nech to, já jsem si ještě zase nevyvolal.
1: Kterou jsme probírali. Zbytečné.
2: Školní rok bude... Já to zase snad vyhodím, no. Školní rok bude trvat, milé děti, od září do konce června. To znamená,
1: věcná,
2: že... Ale prosím, že nechám, co už to
1: máme 10 měsíců.
2: No 10 měsíců, no. Školní rok.
1: Rok trvá 12 měsíců.
2: No, ale školní rok trvá 10 měsíců.
1: No,
2: pak jsou 2 měsíce na sloužení prázdní, milé děti. Budete si hrát, budete na sluníčku koupat, sportovat, vysírat jedovaté houby a podle toho už to blbnu. No, mě pleteš, chlapče, prosím tebe. Takže takhle to bude celé. No, má někdo nějaké připomínky, děti? Já myslím, že se vám to všecko tady bude v této škole.
1: Věcná,
2: ale prosím tebe, věcná, co je?
1: Chtěl jsem se zeptat, kolik je učitelů na jednoho žáka?
2: Na jednoho žáka v této škole je 7 učitelů.
1: Zbytečně,
2: ale prosím,
1: moc,
2: tebe, jak je to?
1: Zbytečně, skutečně, protože těch učitelů by mohlo být daleko méně.
2: Já už toho opravdu dostat, že? Jak se jmenuješ?
1: Vaše...
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. To 1.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
4: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých frázů.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ale my jsme ten pokoj dostali pouze ve Francii s tím číslem 325 a potom jsme dostávali už úplně jiný pokoj, ale Franta byl vyučený písmomalíř a vozil si sebou náčiníčko a vždycky dokonale přepsal to číslo.